0: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Askorvita pro děti.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
2: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
6: Trápilo mě svědění a pálení.
7: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
5: Dokonce i sex se stal bolestivým.
8: Vagisan zafungoval okamžitě.
5: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
9: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
10: Jsou chvíle, kdy

0: Přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
2: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
1: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
2: Albert stojí za to jíst lépe.
3: V Datártu objednám.
4: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
5: Přijďte zás!
6: To byl Richard!
7: Objevte praktický zastřihovač ETA Blade Master pro úpravu vousů i vlasů. Datárt.
8: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
9: Nulka.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
12: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
13: Allegro!
14: Allegro!
13: To musím také vyzkoušet!
14: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
13: A mají i tuhle megatelku.
15: A věci do školy. A ještě něco?
13: Skoro všechno, tenhle kanon!
16: A co hudební nástroje?
17: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
18: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
19: Objednejte si Háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
0: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
20: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
21: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
22: A běhej, rozpohybost třeba.
23: No makej.
24: Investujte raději s odborníky. Do akcí, fondů i ETF. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
25: Jdu si dát pauzu.
26: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
27: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
28: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika. Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
2: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
3: Nová dobrodružství s Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s 2 hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
6: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
7: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady. I want
8: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
9: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
10: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
13: Chcete taky svých 5%?
12: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
14: Volá vaše nádobí o pomoc.
15: So what?
14: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
16: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
17: Tati, co je tohle za auto?
18: Taková moje srdcovka.
19: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
17: Nebo pro tebe, tati.
20: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: V datártu objednám a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
18: Přijďte zas!
15: To byl Richard!
21: Objevte praktický zastřihovač ETA Blade Master pro úpravu vousů i vlasů. Datart.
22: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
23: Nulka.
24: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit. Když na cestě seš, jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle

zažít, režim nerušit, teď se mi daří, pořád jsem hladovej a nevím, jestli jsem mladej, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí.

0: To je mega dobrý, ale víš co, ještě dobrý? Tam je ten výhled, tam. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se jak milionář brečí, i když ty...

0: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Askorvita pro děti.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
4: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
5: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
6: Trápilo mě svědění a pálení.
7: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
5: Dokonce i sex se stal bolestivým.
8: Vagisan zafungoval okamžitě.
5: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
7: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
9: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
10: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
9: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
10: Albert stojí za to jíst lépe.
11: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
12: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
13: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
12: O tu sousedovou přece.
13: Proč?
12: Ne, líbí se mi.
14: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vláhá.
13: Mě už nemiluješ.
12: Ale miluju.
13: Ne.
14: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela. Je stavební.
15: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé! Máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
12: FIO!
16: Proti nezvaným hostům. Proti požáru. Proti hluku.

0: Háté dveře a máte klid.
1: Objednejte si Háté dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
2: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
3: Allegro!
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
5: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
6: A mají i tuhle megatelku.
7: A věci do školy. A ještě něco?
8: Skoro všechno, tenhle kanón!
9: A co hudební nástroje?
10: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
11: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
12: Nulka.
13: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
14: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
15: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
16: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
17: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
18: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
19: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
6: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
7: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
8: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
9: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
10: Chcete taky svých 5%?
9: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Labkárs.
13: Ten pocit, když zjistíte, že Klapkárt ceny vám šetří peníze. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
14: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
15: Nulka.
16: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
17: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
18: Vendetta.
19: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
7: Volá vaše nádobí o pomoc.
3: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
11: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
12: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: V datártu objednám.
21: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
22: Přijďte zas!
20: To byl Richard!
23: Objevte praktický zastřihovač ETA Blade Master pro úpravu vousů i vlasů. Datart.
24: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.

celý papír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

Řekni mi proč. Proč tady nejsi? Řekni mi proč. Se cítím tak sám. A všechny ty hvězdy, co na nebi svítí, mě dovedou domů, kde tě furt hledám. Strašně mi chybí ty naše půlnoční debaty a vždycky po koncertě, jak jsme si volali. A už je to dlouho, co tady nejsi, jak pomalu vyhasli,

Emečko je pomalu v pubertě. To trvalo chviličku a teď už se maluje. A myslím, že za chvíli se beze mě obejde. A i když furt doufám, že si pak vzpomene, co teprve o díči. Miluje Messiho a miluje fotbal. To by tě bavilo. Jak když jsme koukali na mistrovství světa a vím, že bys byl ten nejlepší děda.

0: Já vím, že mě slyšíš, tak tam na mě chvíli počkej.
1: Tati, uděláme ještě nějakou blbost. Ty prpkáči.
2: Jsi prpkáči, ty jedinej.
3: Ne, to nebyla.
2: Otíku, spadne ti ta kamera.
4: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
5: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
6: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
5: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
6: Albert stojí za to jíst lépe.
7: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
8: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
9: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
10: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
11: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
12: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
13: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
12: O tu sousedovou přece.
13: Proč?
12: Ne, líbí se mi.
14: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
13: Mě už nemiluješ.
12: Ale miluju.
13: Ne.
14: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
15: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
12: FIO!
16: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
17: Trápilo mě svědění a pálení. Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
16: Dokonce i sex se stal bolestivým.
18: Vagisan zafungoval okamžitě.
16: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
19: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
20: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
21: Allegro!
20: Allegro! To musím také vyzkoušet!
21: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
22: A mají i tuhle megatelku.
23: A věci do školy. A ještě něco?
20: Skoro všechno, tenhle kanón!
24: A co hudební nástroje?
25: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
26: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku, háte dveře. A máte klid.
27: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.

0: ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
1: V datártu objednám.
2: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
1: To byl Richard!
4: Objevte praktický zastřihovač ETA Blade Master pro úpravu vousů i vlasů. Datart.
5: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
6: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
7: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
8: Nulka. Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
9: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový

0: Arch je tady.
1: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
2: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
1: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
4: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s 2 hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
5: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
6: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Vendetta.
13: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
14: Volá vaše nádobí o pomoc.
15: So what?
14: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
16: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
17: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: V datártu objednám. A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
20: Přijďte zas!
19: To byl Richard!
21: Objevte praktický zastřihovač ETA Blade Master pro úpravu vousů i vlasů. Datart.
22: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
23: Nulka.
24: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
25: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty nakoupíte vždy levně. A vítězem se opět stává produkt s dlouhodobě nízkou cenou. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
26: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál.

0: radost.
1: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
0: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
1: Albert stojí za to jíst lépe.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
7: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
9: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
10: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
11: Jdu si dát pauzu.
12: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
13: V datártu objednám.
14: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
15: Přijďte zas!
13: To byl Richard!
16: Objevte praktický zastřihovač ETA Blade Master pro úpravu vousů i vlasů. Datart.
17: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
18: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
19: Allegro!
18: Allegro! To musím také vyzkoušet!
19: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
18: A mají i tuhle megatelku.
20: A věci do školy. A ještě něco?
18: Skoro všechno, tenhle kanón!
19: A co hudební nástroje?
21: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
22: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
23: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
25: Nulka.
26: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku, háte dveře a máte klid.
27: Objednejte si háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
28: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
29: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
30: Tady mi Třenka nepochvete.
29: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku nakrutí šunku.

0: tej držíte zobáky.
1: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
2: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
3: Trápilo mě svědění a pálení. Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
2: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
2: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
5: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
6: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical. I want to
7: break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
8: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
9: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká. Vendetta.
11: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
12: V datártu objednám.
13: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
14: Přijďte zas!
15: To byl Richard!
16: Objevte praktický zastřihovač ETA Blade Master pro úpravu vousů i vlasů. Datart.
17: Tati, co je tohle za auto?
18: Taková moje srdcovka.
19: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
17: Nebo pro tebe, tati.
20: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
21: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
22: Volá vaše nádobí o pomoc.
23: So what?
22: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
24: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
25: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
26: Chcete taky svých 5%?
25: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
27: Yeah.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Flexa, Akučka a ta...
1: Šoviňák.
0: Klepeta.
2: V Uneobi vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
4: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogérie Teta.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
7: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
8: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
9: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
11: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
12: Ahoj, Sáro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
15: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
17: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
18: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
19: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet.

0: Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám mBank.
0: mBank. Velká malá vítězství.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
4: Nulka.
5: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
6: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
7: Trápilo mě svědění a pálení.
8: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
6: Dokonce i sex se stal bolestivým.
9: Vagisan zafungoval okamžitě.
6: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
8: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
10: Dny Marian. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
11: To dělám lososový květ a objednám.
10: Datart.
12: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
13: Na na na na na na na na na.
14: Každé pondělí a úterý.
15: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
14: Je tu Koťák.
16: Jo.
14: A nálož hostů.
17: Zvláštní otázka.
14: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
18: Ne, boží, ano, ano.
19: Ňuky, pene, spagety.
20: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
14: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například pohodlné křeslo za pouhých 1300 korun, sleva 65%. Nebo prostorná pohovka za pouhých 13 500 korun, sleva 25%. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůně domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
6: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
7: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
8: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc hanácká vodka půl litru za 129,90. Penny.
9: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze s Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
10: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
11: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin.

0: Gin sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
1: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
2: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
5: To dělám lososový květ a objednám.
4: Datart.
6: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
7: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
8: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
10: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
12: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
13: Trápilo mě svědění a pálení.
14: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
12: Dokonce i sex se stal bolestivým.
13: Vagisan zafungoval okamžitě.
12: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
14: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
15: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
16: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
17: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Flexa, akučka a ta...
1: Křoviňák.
0: Klepeta.
2: V Unio by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogérie Teta.
5: Mami, já mám mega hlad.
6: Rybičková.
3: Jednoduše skvělá.
5: Gianna mia!
7: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
8: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
9: Jdu si dát pauzu.
8: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
3: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
10: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
11: Život může být plný radosti a krásy.

0: vás proti každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1, chuť pokračovat.
6: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
7: Trápilo mě svědění a pálení.
8: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
6: Dokonce i sex se stal bolestivým.
9: Vagisan zafungoval okamžitě.
6: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
10: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
15: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
16: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
17: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
18: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
19: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
1: Nádhera.
2: Díky, kámo.
1: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
5: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
6: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
7: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
6: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
8: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
9: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
8: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: V Tetě je extravárka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
11: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
12: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
13: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
12: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
13: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
12: Tak to dáme do grafiky, jo?
14: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
15: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
16: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
17: Trápilo mě svědění a pálení. Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
16: Dokonce i sex se stal bolestivým.
18: Vagisan zafungoval okamžitě.
16: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
17: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
19: Dny Merien. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
20: To dělám lososový květ a objednám.
19: Datart.
21: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
22: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
23: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
24: Síla
0: vás proti každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Na na na na na na na na na.
24: Každé pondělí a úterý
25: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
24: Je tu Koťák.
26: Jo.
24: A nálož hostů
27: známe otázka,
24: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live!
28: Neboží, ano.
29: Ňoky, pene, spagety.
30: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
24: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
31: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
24: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

traky. Je a čáda, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem bůh.

kam budeš jít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skutečný. V puse brčko, v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme kulečník, je milion míst, kam můžeš jít, ale to je zbytečný. Tak mi řekni, kde to vás, nestojím tady, pojď se mnou, nám nikdo nic nezakáže, tady nám nikdo nic nezakáže.

Escort, Londýn, Miláno, Madrid, Vila, moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslí v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santorini, mám větší plán.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Flexa, akučka a ta...
2: Křoviňák.
1: Klepeta.
3: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas.

0: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
7: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
6: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
8: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
9: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
0: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
10: Trápilo mě svědění a pálení.
11: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
0: Dokonce i sex se stal bolestivým.
12: Vagisan zafungoval okamžitě.
0: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
11: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
13: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
14: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
15: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
16: Síla zprotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
17: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
18: To dělám lososový květ a objednám.
17: Datart.
19: Na Vinted může být všechno znova nové.
20: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
21: Ahoj, Sáro.
20: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
23: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák live, vítejte u Koťák live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
5: Ne boží, ano, ano.
6: Ňoky, pene, spagety.
7: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například elegantní postelový rám za pouhých 9000 korun, sleva 25%. Nebo šatní skříň za pouhých 3250 korun. Stejně skvělá cena každý den. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
6: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
5: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
8: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
9: Pračka je doma, velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba... Pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
10: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze z Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
11: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
12: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro 2x silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
11: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
13: Proti nezvaným hostům. Proti požáru. Proti hluku. Háte dveře. A máte klid.
14: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
15: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
16: Trápilo mě svědění a pálení.
17: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
15: Dokonce i sex se stal bolestivým.
18: Vagisan zafungoval okamžitě.
15: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
17: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
19: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
7: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
10: V Tetě je extra várka slev. 2+1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
2: Ahoj, mami.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
11: Jednoduše skvělá.
6: Gianna mia!
8: Ha!
17: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit.
20: Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
21: Dny Merien. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
22: To dělám lososový květ a objednám.
21: Datart.
23: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
24: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Flexa, akučka a ta...
3: Křoviňák.
2: Klepeta.
4: V Uneobi vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
3: Objednejte si Háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
7: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
8: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
9: Trápilo mě svědění a pálení.
10: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
8: Dokonce i sex se stal bolestivým.
11: Vagisan zafungoval okamžitě.
8: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
10: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
12: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
13: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Dny Marian. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
15: To dělám lososový květ a objednám.
14: Datart.
16: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
17: Nulka.
18: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
19: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
21: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
22: Jdu si dát pauzu.
23: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
24: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun. A Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
5: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
6: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
7: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
6: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
8: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
10: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
11: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
12: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
13: Mami, já mám mega hlad.
14: Rybičková.
15: Jednoduše skvělá.
13: Gianna mia.
16: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
17: Dny Merien. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
18: To dělám lososový květ a objednám.
17: Datart.
19: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
1: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
19: Dokonce i sex se stal bolestivým.
1: Vagisan zafungoval okamžitě.
19: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
15: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
20: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
22: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
23: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
22: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: casas.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
1: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Flexa a kučka a ta...
3: Křoviňák.
2: Klepeta.
4: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
6: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
7: Zánět močového měchýře? Bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
8: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
9: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
10: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku.

0: krátké pokožky z IPL Braun, nyní se slevou.
1: To dělám lososový květ a objednám.
0: Datart. I want
2: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
3: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
4: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
5: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
6: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
7: Trápilo mě svědění a pálení.
8: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
6: Dokonce i sex se stal bolestivým.
9: Vagisan zafungoval okamžitě.
6: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
8: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
10: Na Vinted může být všechno znova nové.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
12: Ahoj, Sáro.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
14: Nulka.
15: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
16: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
17: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známe otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňoky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
9: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
10: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: což se hodí.
1: A k čemu je to dobrý?
0: Abys ho pak mohl celý rozdat. Stane se, že když hledám vím, zjistím, že moc piju. Ale to jenom, když ho hledám na pódiu. Dokud hraje beat, co je mý, je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
4: V Jisku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například pohodlné křeslo za pouhých 1300 korun, sleva 65%. Nebo prostorná pohovka za pouhých 13 500 korun, sleva 25%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůně domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
6: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
7: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
8: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
7: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90. Penny.
10: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku, háte dveře a máte klid.
11: Objednejte si háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
12: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze z Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
13: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
14: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
13: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
15: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
16: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
17: Dny Marianne. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
18: To dělám lososový květ a objednám.
17: Datart.
19: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
16: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Ahoj, mami. Jednoduše skvělá.
20: Gemma mia!
21: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
22: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
23: Trápilo mě svědění a pálení.
24: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
22: Dokonce i sex se stal bolestivým.
25: Vagisan zafungoval okamžitě.
22: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
24: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
26: Očko tě zve do kina.
27: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
28: My ten klíč portál najdeme.
29: No, páni.
28: Existuje?
30: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
31: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
32: Na na na na na na na na na.
33: Každé pondělí a úterý.
34: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
33: Je tu koťák.
35: Jo.
33: A nálož hostů.
36: Vzdělá otázka.
33: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
37: Ne, boží, ano, ano.
38: Ňoky, pene, spagety.
39: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
33: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
2: Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
7: 7 days okolo Orea.
8: Oreo uvnitř 7 days?
7: Cože?
8: Je to Oreo uvnitř nebo 7 days croissant zvenku? Nový 7 days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
9: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
10: Volá vaše nádobí o pomoc.
9: So what?
10: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
11: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
12: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat.

0: sis. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými typy.
1: L'Oréal Paris uvádí.
2: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
1: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
2: Když září moje vlasy, zářím i já.
1: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
5: Hello, hello, it's Robbie Williams.
4: I brought something delicious.
5: Felix,

0: Dny Merien. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
1: To dělám lososový květ a objednám.
0: Datart.
2: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Kaufland.
5: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
6: Na na na na na na na na.
7: Každé pondělí a úterý.
8: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
7: Je tu Koťák.
9: Jo.
7: A nálož hostů.
10: Známe otázka.
7: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
11: Ne, boží, ano.
12: Ňoky, pene, spagety.
13: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
7: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Nádhera. Díky, kámo.
4: To nebylo tobě, Ralfe.
5: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
6: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
7: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
8: Volá vaše nádobí o pomoc.
9: So what?
8: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
10: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
11: L'Oréal Paris uvádí.
12: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
11: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
12: Když září moje vlasy, zářím i já.
11: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
12: Vy za to stojíte.
13: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
14: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
15: To dělám lososový květ a objednám.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
17: Jasně. Bezkontaktně.
16: No vidá, funguje to.
18: Co to je?
16: Platební brána na poplatky za průjezd.
18: Vždy to je moje cesta.
16: Moje.
18: Koupil jsem ji.
19: A co se tady plnete?
17: Kam jdeš, nechoď tam.
18: Ale že jste to vy.
20: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
21: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
20: Jo.
22: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
23: Hello, hello, it's Robbie Williams.
22: I brought something delicious.
23: Felix,

0: nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple Do.
1: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
3: Mít malé sny nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
7: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
9: A to není běžný?
8: No je, myslím ale asi jako ryba na kole.
10: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
11: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
12: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek. Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
13: Na na na na na na na na.
14: Každé pondělí a úterý.
15: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
14: Je tu Koťák. A nálož hostů.
16: Známe otázka.
14: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
17: Ne, boží, ano.
18: Ňoky, pene, spagety.
19: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
14: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podležím.

We'll be right back.

Thank you.

0: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Jaho. Ne. Čoko.
7: To má po tobě.
8: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
6: Tutti frutti.
9: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
7: Vybrali jste si dobře?
6: Já.
10: 7 Days okolo Ore.

0: Oreo uvnitř 7 days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo 7 days croissant zvenku? Nový 7 days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
1: L'Oréal Paris uvádí.
2: Počkat, počkat. Vidíte, jak jsem

0: Tatart.
1: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Volá vaše nádobí o pomoc.
3: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
4: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.
5: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
6: Hello, hello, it's Robbie Williams.
5: I brought something delicious.
6: Felix,

0: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
6: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
7: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
8: Na na na na na na na na na.
9: Každé pondělí a úterý.
10: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
9: Je tu Koťák.
11: Jo.
9: A nálož hostů.
12: Známá otázka.
9: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
13: Ne boží, ano, ano.
14: Ňoky, pene, spagety.
15: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
9: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
16: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
9: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
17: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

zátraky, je a čáda, viděl Bosnu i z kopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem Bulhar, ne Ital. Bulhar, ne Ital.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Nádhera. Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A s přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
8: Sousede, půjč mi sekačku.
9: Až mi vrátíš mlátičku.
8: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
9: Ale ty mi vrát nejdřív dojčku.
8: Až mi dáš zpátky obracečku.
9: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
10: OK, tady je.
9: Víš co, asi si jde.
8: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
9: A ty na tu mládičku. Já už vám vymlácí, no.
11: U nás si půjčíte, na co chcete. A když budete splácet pravidelně, včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fiobanka.
12: Fio.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
6: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
7: Podzimníček.

0: 6? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
3: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
6: Dny Marianne. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
7: To dělám lososový květ a objednám.
6: Datart.
8: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
9: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
10: Důležitý den, ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
11: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
12: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
13: Na na na na na na na na na.
12: Každé pondělí a úterý
14: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
12: Je tu Koťák.
15: Jo.
12: A nálož hostů,
16: známe otázka,
12: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
17: Ne, boží, ano.
18: Ňuky, pene, spagety.
19: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
12: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
20: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
12: No a teď se největší 90kový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
1: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart.
3: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
5: Objednejte si Háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
6: Thank you.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
4: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
9: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
10: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
11: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2.

0: až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
8: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
9: Létuže pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
10: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
4: Nádhera.
5: Díky, kámo.
4: To nebylo tobě, Ralfe.
6: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
7: Čemku? Jenom jsem z okresu.
8: Z finančáku?
9: To bude kvůli ty faktuře zahnuj.
8: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
7: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel někde politvě, no.
10: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
0: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
10: Fio.
11: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
12: Volá vaše nádobí o pomoc?
13: So what?
12: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
14: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
15: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
16: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
17: Mít malé sny nestačí.
18: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
19: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
20: Dny Merien. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
21: To dělám lososový květ a objednám.
20: Datart.
22: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
23: A dělají to taky ostatní?
24: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
25: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
2: Hello, hello, it's Robbie Williams.
1: I brought something delicious.
2: Felix!

0: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
2: L'Oréal Paris uvádí.
3: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
2: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
3: Když září moje vlasy, zářím i já.
2: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
3: Vy za to stojíte.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: 7 Days okolo Orea.
6: Oreo uvnitř 7 Days?
5: Cože?
6: Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
7: Volá vaše nádobí o pomoc.
6: So what?
7: Somat Duo Gel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
8: Somat Mycí Gel, pro mě číslo jedna.
9: Dny Merien. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
10: To dělám lososový květ a objednám.
9: Datart.
11: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
12: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc.

0: Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
1: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: L'Oréal Paris uvádí.
9: Počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
8: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
9: Když září moje vlasy, zářím i já.
8: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
9: Vy za to stojíte.
10: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
11: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
12: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
13: Hello, it's Robbie Williams.
12: I brought something delicious.
13: Felix,

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
8: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
9: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce

0: aplikace Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
4: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
5: Chci jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
4: Po tu sousedovou přece.
5: Proč?
4: Ne, líbí se mi. Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
5: Mě už nemiluješ.
4: Ale miluju.
5: Ne.
4: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
6: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
4: FIO!
7: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
10: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
11: A teď trojitý EPET.
12: Ty jsi teda číslo.
11: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
12: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
13: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
14: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
16: L'Oréal Paris uvádí.
17: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
16: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
17: Když září moje vlasy, zářím i já.
16: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
17: Vy za to stojíte.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
20: Dny Marianne. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
21: To dělám lososový květ a objednám.
20: Datart.
22: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
23: Hello, hello, it's Robbie Williams.
22: I brought something delicious.
23: Felix,

To sing.

0: nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
3: Mít malé sny nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
7: 7 days okolo Orea.
8: Oreo uvnitř 7 days?
7: Cože?
8: Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
9: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
10: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
11: To dělám lososový květ a objednám.
10: Datart.
12: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
13: Hello, hello, it's Robbie Williams.
12: I brought something delicious.
10: Felix,

0: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.

0: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: L'Oréal Paris uvádí.
4: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
3: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
4: Když září moje vlasy, zářím i já.
3: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
5: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panna Cotta nyní v novém designu. Yogobella.

Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
9: Hello, hello, it's Robbie Williams.
8: I brought something delicious.
9: Felix,

0: jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
1: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
0: O tu sousedovou přece.
1: Proč?
0: Ne, líbí se mi.
2: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
1: Mě už nemiluješ.
0: Ale miluju.
1: Ne.
2: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
3: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
0: FIO!
4: Dny Merien. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Braun, nyní se slevou.
5: To dělám lososový květ a objednám.
4: Datart.
6: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
7: Je tu Opel 24.

0: Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: A teď 3. EPET.
6: Ty jsi teda číslo.
5: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
6: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
7: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
8: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
9: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.

Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 7 Days okolo Orea.
6: Oreo uvnitř 7 Days?
5: Cože?
6: Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
9: Hello, hello, it's Robbie Williams.
8: I brought something delicious.
9: Felix,

0: Já ho... ne... Čoko!
1: To má po tobě.
2: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
0: To ty fruty!
3: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
1: Vybrali jste si dobře?
0: Já.
4: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: Dny Merien. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
11: To dělám lososový květ a objednám.
10: Datart.
12: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
13: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You. Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
14: L'Oréal Paris uvádí.
15: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
14: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
15: Když září moje vlasy, zářím i já.
14: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
15: Vy za to stojíte.
16: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Nádhera,
1: díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem

0: až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám mBank.
0: mBank. Velká malá vítězství.
3: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
4: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
5: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
6: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
8: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1, chuť pokračovat.
9: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
11: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
12: To dělám lososový květ a objednám.
11: Datart.
13: Přemku, jenom jsem z okresu.
12: Z Finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
13: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
14: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
15: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
14: Fio.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
18: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
19: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
20: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
21: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
20: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
22: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicorette.
23: Nová
0: dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
1: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie,
2: dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
23: A to není běžný?
2: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
24: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
25: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.

Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem Bulhar.

0: výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
1: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
2: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
5: Volá vaše nádobí o pomoc?
4: So what?
5: Somat Duo Gel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
6: Somat Mycí Gel, pro mě číslo jedna.
7: L'Oréal Paris uvádí.
8: Počkat, počkat, vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
7: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
8: Když září moje vlasy, zářím i já.
7: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
10: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
11: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
14: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
15: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
16: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s 2 hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applaydo.
17: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
18: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
19: Brev zná jednodušší způsob.
20: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
19: Non-stop čistý.
18: A svěží.
20: Nový Brev Color Auto Active.
19: Vendetta.
21: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
22: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
23: To dělám lososový květ a objednám.
22: Datart. Opravdový elektrospecialista.
24: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
25: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
24: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
0: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
1: Hello, hello, it's Robbie Williams.
0: I brought something delicious.
1: Felix,

Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří.

0: existuje?
1: Vítejte, čera nás tam hodí. Rychlý démon.
2: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
3: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun. A Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder

0: Kinderini. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderini. Jedna emoce za druhou.
1: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
2: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
3: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
4: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
5: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
6: Jasně. Bezkontaktně.
5: No vidá, funguje to.
7: Co to je?
5: Platební brána na poplatky za průjezd.
7: Vždyť to je moje cesta.
5: Moje.
7: Koupil se mi.
8: A co se tady plete?
5: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
7: Ale že jste to vy.
5: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
9: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
5: Jo.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Guláš, to se snadno řekne, ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
12: Teda Alenko, to voní báječně.
13: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
16: Dny Marianne. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
17: To dělám lososový květ a objednám.
16: Datart.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
3: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
4: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
5: Mám levnou energii.
4: Protože...
5: jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
6: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
7: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek. Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
8: Na na na na na na na na na.
9: Každé pondělí a úterý.
10: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
9: Je tu Koťák.
11: Jo.
9: A nálož hostů.
12: Známe otázka.
9: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
13: Ne, boží, ano.
14: Ňoky, pene, spagety.
15: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
9: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Flexa, Akučka a ta...
2: Křoviňák.
1: Klepeta.
3: V Unio by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
10: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
11: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
12: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
13: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
15: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
16: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
17: Nulka.
18: Dny Merien. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
19: To dělám lososový květ a objednám.
18: Datart.
20: Síla zprotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
21: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
22: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známá otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Gnocchi, penne, spaghetti.
8: Život konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

party standard traky. Je a čáda, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem bůh.

Jan Stoicki. Jan Stoicki. Nesti Charu, Jan Stoicki. Jan Stoicki. Nečum na mě, chyť mi nohy. Jan Stoicki. Přijdu do baru.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Něčum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky.

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun. A Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
4: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštěky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
5: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
6: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
5: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
7: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
8: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
7: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
10: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
11: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
12: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
13: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
12: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
11: Tak to dáme do grafiky, jo?
14: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
15: Dny Merien. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
16: To dělám lososový květ a objednám.
15: Datart.
17: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím.

0: Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
5: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
6: Trápilo mě svědění a pálení.
7: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
5: Dokonce i sex se stal bolestivým.
8: Vagisan zafungoval okamžitě.
5: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
9: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
10: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
13: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
14: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
15: Na na na na na na na na na.
16: Každé pondělí a úterý.
17: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
16: Je tu koťák.
18: Jo.
16: A nálož hostů.
19: Známe otázka.
16: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
20: Ne, boží, ano.
21: Ňoky, pene, spagety.
22: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
16: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
6: Má to křídla?
7: Samá voda.
6: Ale je to nad námi.
7: Ano.
6: Tak je to nebe.
7: Trošku níž.
8: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
9: Flexa a kučka a ta...
10: Křoviňák.
9: Klepeta.
11: V Uneobi vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
12: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
13: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
14: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
15: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
16: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
17: To dělám lososový květ a objednám.
16: Datart.
18: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
19: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
20: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
21: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
22: Nulka.
23: Síla zprotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
24: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
25: Cesta k telefonu vede do Vodafonu.
0: Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Na Vinted může být všechno znova nové.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
4: Ahoj, Sáro.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na. Každé pondělí a úterý
2: Koťák live, vítejte u Koťák live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
5: Ne, boží, ano.
6: Ňoky, pene, spagety.
7: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
8: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

Wednesday to Monday.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun. A Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například elegantní postelový rám za pouhých 9000 korun, sleva 25%. Nebo šatní skříň za pouhých 3250 korun. Stejně skvělá cena každý den. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
6: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
5: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
7: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
8: Umí to lítat?
9: Ne.
8: Máme to teď s sebou?
9: No jasně.
8: Zabírá to hodně místa?
9: Naopak, nabízí.
10: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
11: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci hrozniré vyvinné bílé bez semené 500 gramů za 24,90. Penny.
12: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba.
13: Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
14: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
15: Ty máš vždycky něco v rukávu.
16: Mám M-Bank.
14: M-Bank. Velká malá vítězství.
17: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
18: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
19: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
16: Vás krotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
12: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
10: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze
1: s Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
15: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
20: Nulka.
21: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
22: Trápilo mě svědění a pálení.
23: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
21: Dokonce i sex se stal bolestivým.
24: Vagisan zafungoval okamžitě.
21: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
23: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
25: Dny Marianne. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
26: To dělám lososový květ a objednám.
25: Datart.

0: Očko tě zve do kina.
1: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
2: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
3: No, páni.
2: Existuje?
4: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
5: Vzpomínáte? To byla doba.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

nice. Bullshit.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Flexa, Akučka a ta...
5: Křoviňák.
4: Klepeta.
6: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
9: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
10: Ha!
11: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
12: Teď hádám já. Je to daleko?
13: Celkem jo.
12: A už jsme tam někdy byli.
13: Mm-hmm.
12: Ale tudy jedeme prvně.
13: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
14: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
15: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
16: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
17: Už žádný, mami, restartuj to.
18: Už se mi nesekne při penalti.
19: Už nespane, když pážíme s klukama.
16: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
20: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
21: To dělám lososový květ a objednám.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
23: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
24: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
25: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
26: Nulka.
27: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
28: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
29: Myčka nefunguje vždy nejlépe.
0: Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič z artičoky za 54,90. Albert.

0: očko tě zve do kina.
1: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
2: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
3: No, páni.
2: Existuje?
4: Vítejte, čarná tam hodí. Rychlý démon.

0: Nádhera.
1: Ikigamo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun. A Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc květák kus za 26,90. Penny.
5: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
6: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
5: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
8: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
9: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
10: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
11: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
12: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
13: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
14: Ty máš vždycky něco v rukávu.
15: Mám M-Bank.
13: M-Bank. Velká malá vítězství.
16: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
17: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
18: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit, zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
19: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
20: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
21: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
22: Trápilo mě svědění a pálení.
23: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
21: Dokonce i sex se stal bolestivým.
22: Vagisan zafungoval okamžitě.
21: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
23: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
24: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
25: Stop, stop, stop. Stop, stop.
0: Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
1: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
2: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
1: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
0: Tak to dáme do grafiky, jo?
14: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
25: Dny Merien. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
26: To dělám lososový květ a objednám.
25: Datart.
27: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
6: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělej to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
9: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
10: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
11: Dny Marianne. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
12: To dělám lososový květ a objednám.
11: Datart.
13: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
14: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
15: Zdraví začíná v malých návycích.
16: Kým to nandej.
17: Provedu.
15: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
17: Vzlet povolen. Přepínám.
15: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
20: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
21: Hello, hello, it's Robbie Williams.
20: I brought something delicious.
21: Felix,

0: Bublina.
1: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
3: L'Oréal Paris uvádí.
4: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
3: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
4: Když září moje vlasy, zářím i já.
3: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
6: Na na na na na na na na.
7: Každé pondělí a úterý.
8: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
7: Je tu koťák.
9: Jo.
7: A nálož hostů.
10: Známá otázka.
7: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
11: Ne, boží, ano, ano.
12: Gnocchi, penne, spaghetti.
13: Žuvit konečně u koťáka, že jo?
7: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Že jste to ty. Ať se si pustíme jen tré, které ještě nikdy nikdo neslyšel, ok? Se na to nebude vadit? Upravte se, točíme klid.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například pohodlné křeslo za pouhých 1300 korun, sleva 65%. Nebo prostorná pohovka za pouhých 13 500 korun, sleva 25%. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
6: Stop, stop, stop, stop, stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
7: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu.
0: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
7: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
6: Tak to dáme do grafiky, jo?
8: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
9: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogérie Teta.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
13: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
12: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
14: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
15: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze z Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.

0: zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
2: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
3: Veselý úsměv oranžový Dráček. Přiletěl k nám nový Dráček.
4: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
3: Jo!
4: Hledejte v trafikách.
5: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
7: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
8: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
9: Trápilo mě svědění a pálení.
10: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
8: Dokonce i sex se stal bolestivým.
11: Vagisan zafungoval okamžitě.
8: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
10: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
12: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
13: To dělám lososový květ a objednám.
12: Datart.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
2: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
1: Je tu Koťák.
4: Jo.
1: A nálož hostů
5: Vzdělávna otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňuky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Vítejte u pořadu, kde randíme jedinečným způsobem. Nekoukáme jen na látku sukně, nýbrž hodnotíme celek. Správně slyšíte. Vítejte v pořadu Naked Attraction Švédsko. V tomto seznamovacím pořadu se věnujeme nefiltrované pravdě. Připravený na seznamovací dobrodružství?
2: Kolik si jich můžu odvést? Prosil bych přesně.
1: Jen jednu.
3: Můžu se budit vedle toho každé ráno? No, možná.
2: Nejspíš si myslíš, že raj neexistuje. Není to tak.
3: Ty oči.
2: Hraje si s námi, sakra, to je ale úchylné.
1: Svobodní toužící po lásce si tu mezi pěti nahými lidmi mohou najít partnera na rande. Kdo je alergický na kožešiny? Postupně zjistíme, co se stane, když odhalíte oblečení a necháte se řídit instinktem a fyzickou přitažlivostí.
3: Je příjemné vidět veselý penis. Cililink.
2: Cítím tu odhalenou přitažlivost.
3: Je to naprosto úžasné.
1: Naked Attraction Švédsko. Ples na zámku je v porovnání se svlékáním ve studiu naprostá nuda. Myslíme si to my a především pět kluků, kteří právě stojí v boxe. Ti doufají, že dnes večer začne jejich love story s princeznou v podobě této energické slečny, kterou za chvíli uvidíte i uslyšíte.
3: Bude zajímavé vybrat si nahého partnera. A já doufám, že potkám muže svých snů. Uvidíme. Jmenuji se Terezie a je mi 38 let a pocházím ze Stockholmu. Mezi moje zájmy patří především zvířata. Zvířata, zvířata a zase zvířata. Mám mnoho psů a koček. Mám ráda přírodu, procházky, triky a pohodu. Zvířata pro mě byla vždycky velmi důležitá. Poskytují mi velmi velkou oporu, pocit bezpečí a lásku. Prostě mě činí šťastnou. Kromě zvířat mě baví i adrenalinové aktivity, které zrychlují tep. Třeba takové motorky, lodě, lezení. Příjemné jsou veškeré aktivity, kde se zrychluje tep, ale i sex. Velmi příjemné. Mnozí si myslí, že bych se měla usadit, zejména moje maminka.
1: Nejsi nervózní?
3: Ani ne, znám se. Jsem docela v pohodě, umím tančit jakkoliv a kdykoliv, ale hlavně jsem zvědavá, mami, vždyť mě znáš.
1: Myslíš, že potkáš toho pravého?
3: Možná, kdo ví.
1: Už je na čase. Že?
3: A už jsme zase u toho, viď? Asi 2 roky jsem sama. Můj milostný život je na bodu mrazu, řekla bych. Prostě jednoduše neexistuje. Nejsem vybíravá. Jen je těžké najít tu správnou chemii, vzájemnou chemii, kterou sdílíte. Nejvíc mě přitahuje právě smysl pro humor, ten je důležitý. Člověk musí být veselý, vtipný a hlavně příjemný.
1: Terezie, vítej v našem pořadu. Jsi tady.
3: Přesně tak.
1: Jaký je to pocit?
3: Parádní. Jsem nervózní, ale těším se. Jsem zvědavá a očekávám všechny jenom pozitivní pocity.
1: Skvěle. Co hledáš?
3: Hledám muže, který je hravý a rád tančí, protože já sama opravdu zbožňuji tanec.
1: Aha. Jako plesový tanec?
3: Něco takového. A pak by měl mít velký smysl pro humor a měl by se hodně rád smát. A nesmí se brát příliš vážně. A také by měl být šikovný.
1: Záleží ti na vzhledu?
3: Nejspíš ano.
1: Jaké máš preference?
3: Tak trošičku typ dřevorubce.
1: Někoho, kdo si tě chodí přes rameno?
3: Tak nějak. Ráda dovádím a zápasím, takže by to měl zvládnout.
1: To, co zvládneš ty.

0: Přesně tak, dobrá. V těchto boxech je 5 nahých mužů. Postupně zvedneme stěny. Nejprve uvidíš spodní části těl, pak trochu víc a pak ještě víc. Nakonec uslyšíš i jejich hlasy. Bude těžké se rozhodnout, kdo postoupí. Nakonec ti ale zůstane jeden, který s tebou půjde večer na rande. Pověz, jsi připravená na tento těžký úkol?
1: Ano, jsem.
0: Skvěle. No tak tedy řeknu, zvedněte stěny.

0: Přiznám se, že Vánoce přišly letos brzy. Je tu spousta balíčků. Fantastické, protože všichni jsou úžasní.
1: Dobře. Jak tomu říkáš? Jak o něm budeme mluvit? Penis nebo nějak jinak?
0: Raději penis.
1: Dobře. Máme tu 5 penisů připravených k věci. Kterého prozkoumáme jako prvního? Rozhodni se, jak chceš.
0: Červeného. Tady si někdo odstranil všechny chlupy a to je moc hezké.
1: Co se ti na něm ještě líbí?
0: Ukážeš nám ruce?
1: Podle mě jsou velké.
0: Asi dobrý úchop. Určitě uchopí úplně všechno.
1: Co by to mělo být?
0: No tak všechno, co se dá. Prsa, zadek, prostě úplně všechno.
1: Vidím, že má trochu smyslu pro humor.
0: Ano, a pak začne tancovat a to se mi líbí. Možná to nebyl dobrý tanec, ale tak co já vím, mně se to líbí. Bezva.
1: Kam chceš jít teď?
0: No co takhle zelený?
1: Půjdeme k němu.
0: Tak ten má svaly.
1: Jak moc je pro tebe důležité, když někdo cvičí?
0: Silný muž je přitažlivý.
1: Představuješ si, jak si ji hodíš přes rameno? Jasně.
0: Vypadá to tak.
1: Má taky pár tetování. Co si o nich myslíš?
0: Zbožňuju tetování. Co je to tam napsáno?
1: Wild pain? Hodně pracuješ se zvířaty. Asi by tu neměl být žádný alergik na srst.
0: No tak to by nešlo. Všechna moje zvířata mají nějakou srst.
1: Jestli je někdo alergický na srst, ať zamává penisem.
0: Nikdo nemává.
1: Nikdo. To je zajímavé.
0: Chce někdo mávat?
1: Neboj se, téměř všichni začnou mávat. Stačí otočit otázku. Ať začnou mávat všichni, kdo nejsou alergičtí na srst. Podívej, jak červený mává.
0: No, teď mávají.
1: Ano, aspoň víme, že nikdo není alergický na srst. Tak kam chceš jít teď?
0: K modřému.
1: Tak jdeme. Co tě k němu přitahuje?
0: Pěkné nohy, stehna a dobré proporce. Má všecko, co má mít.
1: Tak jo, zaměříme se na pohlaví. Jak by měl vypadat perfektní penis?
0: Měl by mít pěkný kraj, jak se tak tomu říká, v žalud?
1: Věděla jsi, že výrazný žalud je konkurenceschopnější než ten malý? Z evolučního hlediska je žalud s výrazným houbovitým okrajem nejběžnějším tvarem. Má ho 40% mužů. Vědci se domnívají, že tento tvar má evoluční účel z doby kamenné. Ženy tehdy měly více sexuálních partnerů. Houbovitý žalud mohl odstranit spermie předchozích konkurentů a dát muži výhodu v reprodukčním závodě. Přejdeme ke žlutému?
0: Ano.
1: Tady ten žalud není vidět. Co říkáš na samotný penis?
0: Zdá se mi velmi příjemný na dotek. Ale líbí se mi i ochablé. Hraju si s nimi, ano, a čekám na reakci.
1: Ano, nemusíš to popisovat.
0: Dost si s nimi hraju. Baví mě je tahat a mačkat a tak dále. Zní to, jako bych je týrala, ale není tomu tak. Prozkoumávám mužské pohlaví trošičku blíže.
1: A obvykle si hraješ jenom s tímhle nebo i se zbytkem těla?
0: Zbožňuju celé tělo. Velmi pěkné ruce, jsou velké a pěkné.
1: Zbývá nám fialový?
0: Přesně tak.
1: Ještě fialový.
0: Mám moc pěkný žalud. Vidím tam okraj. Podívej.
1: Jo, skvělé, že jsi

0: Co ho všímáš? Fialový se mnou souhlasí.
1: Velmi pěkně oholený, žádné skvrny ani tečky. Je zkušený? Zdá se zkušený.
0: No jasně. A pěkná lítka. Myslíš si, že sportuje?
1: Tancuješ?
0: Myslíš? Tancuješ, Fialový?
1: Netancuje.
0: Terezie, zeptám se tě na zadky.
1: Jasně.
0: Chceš říct, že jsou taky důležité. Jaké chceš?
1: Měly by být plné. Svalnaté, vyboulené, no prostě zadkovité.
0: Co je to?
1: Mnozí jim říkají hokejový zadek. Je trochu zakulacený a je měkký.
0: Požádáme kluky, aby se otočili. Řekneš mi, jestli vidíš svůj oblíbený zadek a třeba ho i popíšeš.
1: Dobře, tak jo.
0: Tak jo, můžete se otočit?
1: Podívej, jak rychle se žlutý otočil, byl připravený. Podívej.
0: No, vidíš něco?
1: Mají je úplně všichni, dívám se, jak se zelený hýbe.
0: No, je ve svém živlu. Tetování a oblíbený zadek.
1: Přesně.
0: Můžete se otočit zpátky.
1: Máte moc pěkné zadky, kluci.
0: Terezie, jsme u prvního obtížného okamžiku. Musíš vybrat 4 postupující. Chápu, že to není snadné, ale bohužel musíš se rozhodnout. Kteří 4 to budou?
1: Je to těžké. Mnohem těžší, než jsem si myslela. Takže jsem se rozhodla, že postoupí zelený.
0: Dobrá.
1: Cítím tam trochu humoru. A potom postoupí i červený. Bože, to je tak těžké. Rozhodla jsem se pro modrého.
0: Zbývají žlutý a fialový.
2: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Flexa, akučka a ta...
8: Křoviňák.
7: Klepeta.
9: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: V Tetě je extra várka slev. 2+1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
13: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
14: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
15: Má to křídla?
16: Samá voda.
15: Ale je to nad námi.
16: Ano.
15: Tak je to nebe.
16: Trošku níž.
5: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penalti.
18: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
19: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
20: Dny Merien. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
21: To dělám lososový květ a objednám.
20: Datart.
22: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
23: Na Vinted může být všechno znova nové.
24: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
25: Ahoj, Sáro.
24: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti.
27: Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
28: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
29: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
30: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
31: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
32: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
33: 18. Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
34: Na na na na na na na na na.
35: Každé pondělí a úterý.
36: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
35: Je tu Koťák.
36: Jo.
35: A nálož hostů, se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
36: Ne, boží, ano, ano.
35: Ňuky, pene, spagety.
37: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
35: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
38: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
39: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
40: E-kondomy.
39: E-kondomy.cz.
0: Terezie zbývají žlutý a fialový.
41: Gul och rosa.
0: Žlutý se to ukazuje. Tolik se snaží, že prostě musím. Takže si vyberu žlutého. Prostě musím. Takže fialový odchází.
41: får lämna och je to det är
0: 47-letý Niklas z Arviku a pracuje jako malíř. Vítej venku.
1: Hej.
2: Ahoj.
0: Jsi

0: Víte, pohladí to na duši. Budu upřímný. A přímý jako člověk z teplých krajin.
1: Terezie, brzy zvedneme stěny a podíváme se na horní části těl. No, co ty na to? Co máš nejradši? Měl by být silný. Mluvíš o kulturistovi? Ne, to nemusí, stačí někdo svalnatý. Nicméně by to tam mělo být. Rozumíš, pěkná ramena, svaly trošičku.
2: No, jestli to chápu, tak ti nevadí ochlupení.
1: Člověk hledá něco, s čím se cítí nejlépe. Jestli si mohu vybrat, tak bych jimi ráda proplétala prsty.
2: Chceš si pohrát s chlupy na hrudi?
1: Jsi připravená?
2: Jsem.
1: Zvedněte stěny. No ne. Překvapil mě zelený. Má hodně vousů. To jsem nečekala.
2: Co si myslíš o vousech?
1: Jsou hezké. To samé platí i tady. Můžeš si s nimi hrát. A také vypadá silně, má moc pěknou postavu.
2: Ramena v pořádku?
1: Moc hezká, rozhodně.
2: Půjdeme dál?
1: Jistě. Půjdeme k modrému. Je trochu štíhlejší, ale i tak je dobrý. Svaly proporčně je moc pěkný. Pěkná lítka a dohromady to prostě vypadá skvěle.
2: Má i chlupy.
1: Vypadá skvěle.
2: V 70. letech se dali koupit nalepovací paruky. Muži mohli mít rozepnutou košili a ukázat chlupy na hrudi. Ale tohle není paruka.
1: Je vidět, že to není paruka.
2: Půjdeme dál. Tak kam chceš?
1: Přejdeme k červenému. Půjdeme po pořadě. Žádné chlupy, se kterými bych si mohla hrát?
2: No, pak je tělo hebké a příjemné.
1: Jde to, pokud nejsou depilované voskem nebo pichlavé. Vypadá vážně dobře. Je pěkný. Podívej. A červený souhlasí. Je vyholený a má hladký hrudník.
2: Podíváme se na žlutého.
1: Přesně tak. Tak ten je vyšší, vlastně nejvyšší. Je hezké mít vysokého muže.
2: Rozložitý.
1: Přesně tak. Nejspíše silný. A navíc se zdá být docela elegantní. Podívej se. Pěkná, moc pěkná postava.
2: Právě si viděla všechny až po krk. Brzy tě čeká další těžké rozhodnutí. Nicméně mě napadlo něco zábavného. Říkala si, že máš ráda trochu zlobivé kluky. Musí mít smysl pro humor a umět tančit. Co kdybychom je požádali o tanec?
1: Tak to bych byla moc ráda.
2: Dobrá. Hoši, předvedete nám tanec?
3: Oj.
2: Modrý rocker.
1: Modrý a taky žlutý válí. Všichni válí a jsou tak krásní.
2: Všichni mají na tanečním parketu nějaký potenciál.
1: Jasně.
2: Terezie, musíš vybrat tři, které si prohlédneš více. A navíc je ještě uslyšíš. Tak řekni, jsi připravená se rozhodnout?
1: Ano. Je to ale těžké. Velmi těžké.
2: Zejména po tom tanci, že?
1: Přesně tak. Takže si vyberu modrého. Byl to bezva tanec. Měla jsem chuť se přidat a tančit s nimi. Další.
2: Bude to těžké.
1: Je to opravdu těžké, protože zelený také skvěle tančil a proto ho tedy musím vybrat. Volím tedy zeleného.
2: Zelený postupuje. Zbývají nám červený a taky žlutý.
1: Tak to zkusím. Jsou úžasní a tak to má být. Červený. Má všechno, takže si vyberu jeho.
2: Takže odchází žlutý. V boxu byl 30-letý Alexandr.
4: Ahoj.
2: Vítej venku. Jaké to bylo stát a slyšet od Terezie tolik pochval.
4: To se cení, mám pocit, že ji skoro znám. Jako bych ji znal.
2: Co tě napadlo?

0: když si Terezii poslouchal?
1: Mluví jako úžasná žena, otevřená a řekl bych dobrodružná.
0: Díky. Víme, že umíš vařit i péct. Kdybys měl příležitost, co Terezii uvaříš?
1: Napadá mě pořádná porce těstovin.
0: To vždycky potěší.
1: S omáčkou?
0: Bože. A skvělé. Mnohokrát děkujeme.
1: Také děkuji.
0: Já také.
1: Hodně štěstí, ahoj.
0: Měj se. Mrkni se. Už mě to napadlo.
1: Bylo zábavné stát v boxu a předvádět se před všemi. Aspoň mě to napadlo. Nebyl jsem moc sebevědomý. Myslel jsem, že jsem příliš hladný, až řekl bych ženský. A líbilo se mi to. Řekli, že mám velké a mužné ruce. Skvěle se to poslouchalo. Tu pochvalu si odnesu s sebou domů.
0: Z pěti zůstali tři. Za chvíli zvedneme stěny. Uvidíš jejich tváře a oni poprvé uvidí tebe. Jaký je to pocit? Je to nejzajímavější pocit, jaký mě čeká. Můžeme trošičku flirtovat.
2: To je fajn.
0: No, uvidíme. Jestli tu budou nějaké pohledy. Tak připravená?
2: Ano.
0: Prosím, zvedněte stěny. No tedy. Páni, je to tam.
2: Všichni vypadají milé. A lesknou se jim oči. To se mi líbí.
0: Ano, úžasné. Hledala si zlobivého kluka. Kdo jim podle tebe je?
2: Musím říct, že modrý vypadá trošičku zlobivě.
0: Ale všichni vypadají vesele.
2: Vypadají velmi šťastně.
0: A ty rty, které se dají líbat, jaké se ti líbí?
2: Měly by být asi trošičku plnější.
0: Ano.
2: Ano, abych do nich přilíbání mohla trochu kousnout, protože to je mi moc příjemné. To dělám ráda.
0: Rty jsou jednou z našich největších erotogenních zón. Jsou totiž plné nervových zakončení, která leží velmi blízko povrchu. I ten nejmenší dotek uvolňuje hormony štěstí, které se dostávají do mozku. Způsobuje stejné vzrušení jako při doteku dolních partií. No, co říkáš na rty, které tu vidíš?
2: Rozhodně vypadají slibně.
0: A kdo vypadá nejvíc cudně?
2: Zelený je má tak trochu plné, takové lstivé.
0: Aha, ale dáš šikovného muže. Zkusíme je trochu otestovat? Do krabice s nářadím jsem dala pár věcí. Chci zjistit, jestli vědí, co to je a jak se používají. Samozřejmě to nevědí, protože je to docela složité. A budou si muset vymýšlet. Zjistíme, jakou mají fantazii. A uvidíme, jestli jsou kreativní.
2: Jsem připravená.
0: Připravení? Hledáš šikovného muže. Do krabice s nářadím jsem dala pár věcí. Které nástroje si mají vybrat?
2: Zelený, ty si vezmi vrták. Modrý, ty vykružovák. A červený zase pilník na ocel.
0: Dobrá, hoši. Můžete si vzít věci z krabice na nářadí. Modrý se snaží dostat do krabice.
2: Hledají jako blázni, to se mi líbí. Jdou do toho naplno, to je zajímavé.
0: Dobrá, zelený, máš vrták?
2: To je ono.
0: Správně. K čemu se používá?
1: Používá se k vytvoření velkého otvoru při vrtání.
2: Správně.
0: Správně, výborně. Přejdeme k modrému. Ukaž nám vykružovák.
2: Správně.
0: K čemu se používá?
1: No, může se s tím škrábat. Pokud máte rádi bolest, tak můžete klidně víc zatlačit. No a když skončíte, můžete vyřezat závity.
0: Má ve všem pravdu.
2: Ano, líbí se mi, že jim to jde. S těmito předměty se dá dělat plno věcí.
0: Červený, rádi bychom viděli pilník na ocel a vysvětli, na co se používá. No, můžeš začít.
1: Dobrá. Dá se používat k tomuhle? Zaoblit rohy na dřevě a tak podobně.
0: No to rozhodně. Pokud vím, tak tohle není pilník na ocel. Přesto se to správně vysvětlilo.
1: A jako přívěšek na řetízek.
2: Přesně tak přiznává, že nevypadá nějak nebezpečně.
1: Nezapomeňte na kryt.
0: Dobrá, Terezie. Vynikl některý z nich?
2: Každý to vyřešil po svém. Překvapilo mě, že se dívali na nástroje, to jsem nečekala. A taky vědí, co se s nimi dá dělat. Nevěděli totiž, co dostanou. Ale všichni si vedli moc dobře, takže ode mě pochvala.
0: Ano, Terezie.
2: Ano.
0: Dostali jsme se k nejtěžší chvilce. Musíš vybrat dva postupující.
2: Je to hodně těžké, opravdu, opravdu těžké. Přemýšlím, jak strávit příjemný večer. Aby to bylo společenské, zábavné a hravé. A může k tomu přispět každý z nich.
0: Taky si myslím, kteří dva postoupí.
2: Vybírám modrého.
0: Dobrá. A zbývají červený a zelený.
2: Je to těžké. A ještě tu bylo to tancování, takže asi si vyberu zeleného.
0: Zelený zůstává. A červeného pozveme k nám. 32letý Christopher z Uddevalli. Terezie, máš tu skutečného plavce. Umíš plavat?
1: Ano, soutěžím o 4 let, takže plavu. Dobře.
2: To je skvělé.
0: Je fantastické, že jsi přišel a představil se nám.
1: Děkuji.
0: Moc děkujem.
2: Ahoj.
1: Jasně, že chci jít na rande. Terezia přichází o skvělého kluka. Doufám, že najde lásku svého života. Já ji rozhodně dál budu hledat. Chci se zamilovat a mít sex a děti.
0: Je to tady, Terezie. Za chvíli se svlékneš a ukážeš se nám. Tak jak pak se cítíš?
2: Moc dobře.
0: Jsi úplně v pohodě, že se ukážeš?
2: Rozhodně.
0: Jsi více spokojená s nějakou částí svého těla?
2: A proporčně jsem docela v pohodě. Mám hezká prsa, je na co sahat.
0: No, dva kluci by to rádi viděli. Asi bys měla na chvíli odejít. A já si mezi tím promluvím s kluky. Běž.
2: Tak šup, uvidíme se za chvíli.
0: Po mnoha těžkých rozhodnutích si 38letá Terezia z 5 skvělých mužů vybrala dva opravdu úžasné. 32letého Markuse, který pracuje jako ostraha, a 48letého tantrického kouče Fredrika. Jeden z nich půjde na rande. Zjistí, jestli mezi nimi přeskočí jiskra v oblečení. Markusi, Fredriku, vítám vás. Byli jste ohromeni. Co vás při pohledu na ní napadlo? Na co jste mysleli?
1: Velmi krásná žena.
0: Terezia brzy přijde nahá. Zkuste popsat, co očekáváte od ženy a ženského těla. Co by to bylo?
1: Mám rád mnoho různých tvarů těla. Nejvíc se mi líbí energie a především charisma ženy.
0: Jste připraveni? Pozveme ji dál? No vítej, pojď.
1: Ahoj. Páni.
0: Co říkáte na dress code?
1: Úžasné.
0: Jeden z nás tu nejspíš vyčnívá. Hoši, co vás při pohledu na tyhle krásné proporce napadá?
1: Pěkné tvary nahoře i dole.
0: Musí se trochu otočit. Uvidíme, jestli se budeme zabývat detaily. Teď se můžete dívat vy. Sledujte prsa.
1: Jsou nádherná, stejně jako celé její tělo. Je překrásná.
0: Prohlédli jsme si vaše pohlaví, takže si teď mohou prohlédnout to tvoje. Má tam malou přistávací dráhu. Dobře. Chceš, abych ti představila hochy?
2: Ano.
0: Tak tohle je Fredrik. Je mu 48 let a už 2 roky je koučem a tantrickým lektorem. To zní zajímavě.
2: To je pravda.
0: Řekni, co dělá tantrický lektor?
1: Pořádám kurzy a různé akce.
0: Zajímavé, zkoušela jsi tantru?
2: Ne, ale mám knihu, ale dál jsem se nedostala.
0: Tak tu máme Markuse. Je mu 32 let, pochází z Valby a pracuje jako ostraha. Hraje i na hudební nástroje. Jaký druh hudby?
1: Hard rock a metal.
0: A jaký máš hudební vkus?
2: Já mám ráda všechno.
0: Určitě se shodneme, že oba jsou skvělí. Je na tobě, aby ses rozhodla. Tak mi řekni, koho vezmeš dnes večer na rande.
2: Je to strašně těžké. Mám před sebou dva úžasné muže. Jak se jenom rozhodnout?
3: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
4: Nádhera. Díky, kámo.
5: To nebylo tobě, Ralfe.
6: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
7: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
8: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
7: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
10: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
11: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
12: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
13: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
14: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc čerstvá vejce z podestýlky 30 kusů za 79,90. Penny.
15: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
16: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
17: Ty máš vždycky něco v rukávu.
18: Mám M-Bank.
16: M-Bank. Velká malá vítězství.
19: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
20: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
21: Marlenka, napoleonky od Marlenky.
22: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
0: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.

0: teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogérie Teta.
1: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
4: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
6: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
7: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
6: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
8: Tak to dáme do grafiky, jo?
9: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
10: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
11: Trápilo mě svědění a pálení.
12: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
10: Dokonce i sex se stal bolestivým.
13: Vagisan zafungoval okamžitě.
10: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
12: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
14: 18.
15: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
16: Každé pondělí a úterý
17: Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
16: Je tu Koťák. A nálož hostů, se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
18: Ne, boží, ano.
19: Mňuky, pene, spagety.
20: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
16: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
14: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
21: Je na tobě, aby ses rozhodla. Koho vezmeš dnes večer na rande?
22: Bože, to je tak strašně těžké.
23: Myslím, že... Já nevím.
22: Vybrala jsem si Fredrika.
21: Bude tvým dnešním partnerem. Markusovi poděkujeme, že přišel a předvedl nám celou svou nádheru. Jak se cítíš, Markusi?
24: Velmi zajímavý a příjemný zážitek.
21: Těší nás, že jsi tu byl a děkujeme, že jsi přišel.
24: Hodně štěstí.
22: Měj se.
24: Na začátku jsem byl v boxu nervózní. Po 5 minutách to přešlo. A bylo to takové velmi osvobozující. Je příjemné poslouchat tolik chvály. Dříve mě nikdo moc nechválil. Po této zkušenosti se mi zvýšilo sebevědomí.
22: Ahoj.
24: Ahoj, chybí vánoční stromek.
21: Ráda bych zachovala první obětí mezi Teresií a Fredrikem. Zajímá mě, jak toto rande dopadne. Mám pocit, že je zde velký potenciál. Je to tak?
22: Rozhodně.
21: Připraveni?
22: Ano.
24: Jistě.
21: Přeji vám příjemné rande.
22: Děkujeme moc.
21: A příjemný den.
24: Pro moje ego je velmi příjemné, že si mě vybrala. Mám dojem, že Terezia je hravá, velmi vřelá a má v sobě spoustu životní energie. Uznávám, že jsem hodně zvědavý. Těším se na tohle rande. Je to krásná žena.
22: Vybrala jsem Fredrika hlavně proto, že byl hravý. Byl otevřený, vtipný, měl smysl pro humor a takhle pracuji i já. Jsem velmi zvědavá na setkání s ním. Působil jako člověk, se kterým se velmi snadno mluví.

0: Nejsem nervózní. Nejspíš budeme diskutovat o tantře, protože to mě hned zaujalo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, vítej, sluší ti to. Pěkný jsi.
1: Děkuji, tobě to taky sluší.
0: Zmínil jsi tantru. To mě zajímá. Jak jsi se k ní dostal, jak dlouho se tím zabýváš?
1: Po svém rozvodu. Poslouchal jsem spoustu podcastů a audioknih o rozvodech. Někdo byl na tantrickém kurzu a mě to zaujalo. Našel jsem kurz ve Värmlandu a přihlásil se na něj. A po příjezdu to bylo prostě...
0: Páni, teď se všichni svlékněte.
1: Ne, symbolizovalo to otevření srdce. Srdce se otevřelo a navázalo kontakt. Víš, jako otevřený srdíčko.
0: Měli jste kurz a bylo tam několik účastníků. Mám dojem, že jste byli nazí a blízko sebe. Je to tak, nebo se mýlím? Jak to vlastně bylo?
1: Všichni byli nazí, ale nebyl to skupinový sex.
0: Zpívalo se a tak?
1: Víš, tantra je víc než filozofie, je to životní filozofie. Vlastně to nemá s nahotou a sexem nic společného. Děláme spoustu tantrických meditací, dostáváme se k věcem, které nám stojí v cestě a v životě nás celkově omezují.
0: Rozumím.
1: Je skvělé, že se zajímá o tantru. Ano. Člověk víc vnímá veškeré věci.
0: Pocity.
1: Mluví pomalej, trvá to trochu déle.
0: Ano. Lépe rozumím tantře, o co v ní jde. Jde spíš o rovnováhu a o meditaci. Když o tom mluvil, bylo to velmi jasné. Jsem emocionální, ale nemluvím pomalu, spíš naopak. To může souviset s tím, že mi diagnostikovali ADHD, může to s tím souviset.
1: Jo, mluvíš rychle.
0: Jasně, jsem neklidná duše, v dobrém i ve zlém. Co vlastně hledáš u své partnerky? Pověz mi, co by měla mít?
1: No... Hledám někoho, kdo je...
0: Nejsem si tím moc jistá. Asi jde o energii, nevím.
1: Někoho, kdo chce prožít svůj život.
0: Rozhodně. Jsem velmi expresivní a výbušná. A on je umírněnější a klidný, já jsem trošičku rozpolcená. Chápu, že nemůže mít stejnou energii jako já, ale přesto já nevím.
1: Člověk se musí doplnit ostatními emocemi.
0: Velmi dlouhá odpověď, ale konkrétní. Člověk přece ví, k jakým typům lidí ho to táhne.
1: Lidé mají svoji životní energii. Jsou to mouchy.
0: Asi, měla bych se osprchovat.
1: Imponuje mi její energie. Je progresivní a to se mi vážně líbí. O čem životě toužíš?
0: Těším se na sdílení nápadu a dobrodružství. Nemusí to být někdo se stejným smýšlením. Nemusí být stejně bláznivý jako já. Tohle mi řekli už mnohokrát.
1: Jsi blázen?
0: Jistě. Za nic se nestydím, což může být moje přednost. Možná by člověk měl mít brzdu, aby se někdy mohl aspoň trošičku stydět.
1: Možná má nějakou funkci. Ovšem, podle mých zkušeností nás většinou spíše brzdí. Nepomáhá.
0: Je to moc milý člověk. Má klidnější energii, což je v mém případě skvělá rovnováha. Možná by se mohl trochu rozjet a já zase sklidnit, a pak by to byl Yin a Jan, což se mi asi vlastně líbí. Fredriku, bylo to vážně bezva. Bezva.
1: Jasně.
0: Půjdeme dál?
1: Jistě, to by bylo fajn.
0: Páni, teď to rozjedeme. První krok byl zajímavý. Je trochu umírněnější a klidnější, takže uvidíme, jak to půjde. Pojď za mnou.
2: Druhý den.
0: Ahoj. Ahoj.
3: Je zima.
0: Jasně. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj, vítám vás.
0: Moc děkujeme.
3: Hned vidím, že ruka končí kolem ramen.
1: Starý tantrický zvyk.
3: Řekněte mi víc. Jaké bylo rande?
0: Bylo to velmi intenzivní. Tantra je nečekaná. Dozvěděla jsem se více. Zjevně to není jen o sexu.
1: Tantra vlastně nemá nic společného se sexem. Je to životní filozofie.
0: Nevyhledáváš sex?
1: Na ten dojde, ovšem tantrický způsob je fantastický. Je to úplně něco jiného.
3: Tak jo, chemie. Byla tam nějaká?
0: Určitě tam byla. Byli jsme zvědaví a chtěli zjistit víc. Podle mě tam ta chemie rozhodně byla.
1: Ano. Potom jsme si sedli v hotelovém pokoji a povídali si.
3: Dostali jste se až do hotelu, to je zajímavé. A došlo na tantru?
0: Ne, v tomhle smyslu ne.
3: Ne.
0: Povídali jsme si.
3: Dobrá, tohle bylo první rande. Zajímá mě, jestli bude nějaké další. Co myslíte?
1: Uvidíme. Nemáme nic domluveného ani rezervovaného. Já jsem k další schůzce rozhodně otevřený.
0: Rozhodně.
3: Zajímavé. Co by se mohlo dít na druhém rande?
1: Pozval bych jí na tantrické setkání. Evidentně jí to v hlavě začíná trošku šrotovat. Jo, vidíte, jaký to tam šrotuje?
0: To je to odhalení. Přesně, hned tam budu. Jsme tak pohodlní. Už jsme viděli všechno, takže bezva. Já jsem připravená přijít a ničemu se nebráním.
2: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.

0: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
1: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
2: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
6: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
7: Tady jsme!
8: Oh. Trosečník, který není spocený.
9: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
10: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
11: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
12: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
13: Mami, já mám...

0: Duše skvělá.
1: Gemma mia.
2: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
3: To dělám lososový květ a objednám.
2: Datart.
4: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
5: Hello, hello, it's Robbie Williams.
4: I brought something delicious.
2: Felix,

0: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
4: L'Oréal Paris uvádí.
5: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
4: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
5: Když září moje vlasy, zářím i já.
4: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
5: Vy za to stojíte.
6: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
7: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: Volá vaše nádobí o pomoc.
11: So what?
10: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
12: Somat Micigel, pro mě číslo 1.

A teď tady máme obrovský moment. My jdeme na naší promo nabídku, což je tento fantastický kartáč, který je úžasný pro vaše tělo. Je to tedy tento čistící kartáč, který má spousty benefitů. A mezi ty benefity patří samozřejmě

Mě, ať už je to čištění, masáž, exfoliace. No, a to je ono. Takže dneska tu máme tento čistící kartáč. Pojďme si říct více informací o tomto produktu, aby jsme měli veškerou info, kterou potřebujeme, aby jsme si to mohli krásně zakoupit. Takže otestujte se. Jak daleko můžete dosáhnout na zádech a na vaše nohy? Takže je to tak. Ano, a to je z jakého důvodu? Protože samozřejmě, když se potřebujeme udělat radost, tak tady máme, když se potřebujeme samozřejmě něco umýt, vyčistit, tak prostě bohužel někdy se tam nedostaneme. A je to dlouho trvající pocit wellness, wellness život. Takže podívejte na to a samozřejmě ten kartáč. A dneska se podívejme samozřejmě teď na to, co tu máme. Takhle to vypadá, je to vlastně do ruky, vmístí se to kamkoliv, jedním zapnutím vy samozřejmě zapnete. Takže pojďme na to, je to úplně pomocníček. A samozřejmě tady to vidíme. Je to samozřejmě úžasný design a tady se pojďme podívat. Takže takhle to vypadá, je to celá tato hlavice. Tady máme vlastně ten prostor na to dobíjení, takže tady si vli zastřelíte. Strčíte ten USB kabel, jo, tady na druhou stranu, pardon, mini USB, tady si to nabijeme, to nemusíme ukazovat, to každý chápe. A takhle opět si to zavřeme, aby se nám tam nenatekla voda. Takže to je jedna věc. A tady vidíte ty hlavice, takže tady máme ty měkké štětinky, což je ta silikonová měkká hlavice na jemnou exfoliaci. Ona je opravdu měkoučká a krásně vidíte, že ty štětinky opravdu jsou velmi měkoučké. Takže to je mytí a lehká exfoliace. Takhle to vypadá. Odcvakneme a dáme druhý nástavec. Druhý nástavec, který je tento jemný kartáček se štětinkami, což je trošičku intenzivní zase už exfoliace, která právě nám krásně umije. Je to příjemné i na mytí, protože není to moc hrubé, není to nepraktické. Další máme tuto lufa část je samozřejmě na ty paty a pak je tu ještě poslední. Takže to si řekneme potom, dámy a pánové, my se pojďme podívat na cenu a na množství. Máme samozřejmě už teďka spoustu telefonátů, takže rozumím tomu, že chceme odhalit cenu. Pojďme na to, ano, pojďme si udělat radost. Takže nejdříve si odhalíme cenu a pak si budeme říkat, jak to tady je, jak se to používá. Nuju, čistící a masážní kartáč na tělo. 53, skvělé číslo, ale samozřejmě my jdeme níže s cenou, takže cena se nám snižuje a pojďme se na to podívat. Takže jdeme na to, dámy a pánové, cena se snižuje a my tu máme cenu 2059 korun. Wow, za něco, co je takhle šikovné. A víte, kolik my platíme třeba za nějaké masážní ošetření, ani ne tuto částku. Pojďme si otevřít linky, dámy a pánové, za 3. A 2. 1 moment na to si odstartovat a startujeme. Takže odstartováno, můžete volat, teď už je ten prostor a my si samozřejmě pojďme dovysvětlit, co jsme si říkali. Takže tady ta hlavice, která se nazývá tedy lufa, Pemza, tak Pemza, všichni ji známe, znáte tuhle tu houbu, která se používá právě na paty, mozoly, na tvrdou kůži a vlastně ono se to krásně tedy takhle zapne. Takhle se vám to točí a vy úplně bez problému, podívejte, jak jednoduše, ono to snad jezdí skoro i samo, vidíte to? Takže nemusíte vůbec se namáhat, opravdu s ničím, samo to dělá práci za vás a je to fantastické, takže tahle Pemza, a dokonce jsme si zvýšili rychlost, takže 2 rychlosti, záleží na tom, jaký zážitek chcete, 1 rychlost, 2 rychlost, jo? Takže zase si vypneme, vidíme všichni, jak to funguje. A máme ještě 4. hlavici, tu si ukážeme ještě teď. A to je tato houbička. Takže to se říká lufa, běžné mytí, tvorba pěny. A samozřejmě díky této lufa houbě právě ten zážitek z toho mytí bude fantastický. No a tedy samozřejmě pojďme si říct třeba, jak se používá, ale to všichni víme. Nejdříve namočíme pokožku, dáme si sprchový gel na tělo nebo přímo na tu hlavici a zapneme nižší rychlost. Nikdy nezačínáme radši tou rychlostí 2. Má to 2 rychlosti a přiložíte kartáč lehce na kůži. A ono vás to už pak bude navigovat. Ono právě vy zjistíte, kde je to příjemné, kde chcete více zatlačit, kde chcete méně zatlačit a pohybujete pomalu, netlačíme, protože samozřejmě nechceme zase úplně někde si tu

0: kůži sedřít, protože třeba s tou s tím odstraňovačem vlastně těch mozolů a na tu tvrdou kůži, tam může být problém, aby jsme se nepoškrábali. Takže na paže, na ramena, na záda, na boky, na stehna, na lítka a na chodidla s tou pemzou a samozřejmě dlouhá rukojeť je výhoda. Hlavně na záda, protože vy dosáhnete absolutně všude. Pojďme se podívat ale ještě na cenu, protože my máme dobrou zprávu. Je to promo nabídka a my v naší promo nabídce vždycky snižujeme cenu, protože tato cena je za naší promo nabídku mnohem nižší. Pojďme se na to podívat, dámy a pánové, takže cena se snižuje. Wow, 1619, takže pojďme na to. Já si myslím, že každý chce začít, zažít ten zážitek jako z toho spa. Každý chce zažít ten zážitek, samozřejmě jako kdyby prostě se podívejte jedním po otoče, jedním zmáčknutím. Vy krásně, tedy vy určitě uděláte si jedna rychlost. Druhá rychlost. Tady jste slyšeli, jak se to vlastně zrychlilo. No a já samozřejmě mám i tady u toho produktu spokojené zákaznice, takže my si vytočíme dámy a řekneme si, jak jsou spokojené s produktem a jestli by to doporučili. Takže pojďme na to, voláme paní.
1: Prosím.
0: Dobrý den, Tereza Skleno TV u telefonu, neruším vás.
1: Ne.
0: Dobře, já jsem se vás chtěla moc zeptat. Vy jste si u nás zakoupila ten masážní vlastně přístroj, takový ten kartáč na tělo?
1: Ano, dokonce dva jsem si koupila.
0: Ano, a tak máte nějaké doporučení, nebo jak se vám vlastně používá?
1: No, podívejte, první kartáč jsem koupila, když jste to měli poprvé v prodeji, to už je nějaká doba. A vyzkoušeli to moje vnučky, vnuk a dcera a byli jsme nadšení. Pak jsem jim koupila po určité době, jste měli ty kartáče zase, tak jsem vždycky čekala, abyste je měli, těšila se na to, tak jsem koupila druhý ten kartáč a můžu vám říct, že teda to je tak úžasná věc, že ze sprchy odcházíte jako nejenom, že perfektně osprchovaná, ale odcházíte jako s takovým lehčím, jak na novém světě, po
0: ano,
1: takové obrovské masáži. No úžasný. Já mám vnuka jako sportovce,
0: ano.
1: A ten chodí samozřejmě na zápasy a sportuje i sám jako a ten prostě si vždycky říká, babi, já se hrozně těším na to, jak přijdu a osprchuju se tím kartáčem. A vnučku jsem měla, jako která začínala, čekala miminko a ta se sprchovala celou dobu těhotenství, protože se nemohla už pořádně ani zohnout.
0: Ano.
1: A tohle, tak ta taky říkala, babičko, nic lepšího jsem nezažila. A sprchuje se do dneška. A já mám páteř nemocnou a můžu vám říct, že se těžko zohýbám, ale skutečně je to tak obrovská pomůcka, že už neodcházím ze sprchy, jakože bych pracovala já nevím kde, už zadýchaná a tohle, ale opravdu je to senzační věc.
0: No tak to mě opravdu strašně těší, že jste to využili vlastně celá rodina, jak říkáte, vnučka v těhotenství, syn po sportovní námaze a vlastně i vy, takže to máme radost přesně takhle, mě to těší, když máte s tím takhle spokojenou radost. A doporučujete to tady i ostatním?
1: Doporučuju to každému, protože ten, kdo to zkusí, tak věřte mi, že to bude tě dávat jako dárek svým rodinám.
0: Tak to mám radost, opravdu to mě těší, že vlastně to takhle pomáhá, tak vám strašně moc děkuju za váš čas a za doporučení a tady pozdravujeme i samozřejmě vnučku a vnuka, ať se vám tady hezky daří a děkuju moc za váš čas, mějte se moc krásně, přeji vám krásný den.
1: Děkuji. Já vám taky,
0: naschledanou. Děkujeme, naschledanou. No, podívejte, celá rodina, přátelé, to je opravdu neuvěřitelné. Já si hledám slova, to já prostě nemám slova, co k tomu dodat. Jsme velice vděční za takovéhle úžasné odezvy od vás, od zákazníček a jsme velice rádi, že vám pomůžeme a i s takovými věcmi, takže ať už dokonce

0: Dámy v těhotenství, slyšeli jsme, celá rodina to zbožňuje, opravdu úžasné. A mě to teď úplně zahřálo u srdíčka, takže já mám z toho radost. A samozřejmě, ano, jak paní zmínila, nejen samozřejmě ve stáří, ale dámy, jestli třeba někdo jste těhotný nebo máte těhotnou dceru, vnučku, tak přesně to je úžasné na to, protože oni se nemusí zohýbat. Samozřejmě víme, že bříško potom už je velké a je problém se cokoliv, kamkoliv dostat, zavázat kaničky či cokoliv. A právě díky této rukojeti vy nastavíte a hlavně opravdu bez námahy, bez nějakého drhnutí, bez různých samozřejmě tedy pohybů, které občas nechceme, jak říkala paní, nemusíte odcházet ze sprchy jako po bitvě, ale odcházíte s krásným, zrelaxovaným pocitem a samozřejmě se nádherně můžete hezky soustředit na ostatní věci. Takže tady to vidíte opravdu fantasticky, ať už namasíruje, ať už také exfoluje. Tady to máme vlastně tyto masáž, exfoliace, čištění a také vlastně uklidnění. Takže úžasný produkt, který dneska tady vidíte a máte. Podívejte, takhle vám to ukážu. Vy si úplně jednoduše dosáhnete, vidíte to na celé záda, takže vy prostě drhnete a nemusíte vynakládat žádnou námahu. Takže takhle pohodlné, takhle jednoduché to je. Úžasně se to používá, úžasně se to samozřejmě všechno hezky vymění, nabije. Žádné baterky neřešíme, neřešíme žádné vlastně problémy, prostě pouze a jenom si používáme ten kartáč krásně, ať už dole na nohy, kde nedošáhneme, na záda, samozřejmě na ramena a na všechno. Takže záleží, jaký styl čištění chcete zvolit, ať už chcete třeba na ty paty, které mají tvrdší kůži. Samozřejmě trošičku ten exfoliační výsledek získat, nebo jestli chceme prostě zkrátka a dobře jenom se odmasírovat. Každou hlavici se k tomu získáte, nemusíte za to zvlášť platit, všechno je součástí balení. Takže za 1619 korun máte masážní přístroj, 4 hlavice a k tomu samozřejmě i dobíjecí kabel. Takže vlastně úplně všechno, co potřebujeme k tomuto kartáči. A myslím si, že dnes je úžasný den na toto vyzkoušet. Ano, myslím si, že není tu žádná výjimka. Takže dámy, dnes tady máme opravdu spoustu spokojených dám. Strašně mě to těší a strašně mě těší vlastně, když můžu tady ten feedback od vás mít, protože opravdu mě to nabilo neuvěřitelnou energií a samozřejmě tohleto je neuvěřitelné, takže podívejte, jak to vypadá krásně, namočíte se, umyjete se, vyčistíte, exfoliujete, dáte si masáž a samozřejmě toto je opravdu neuvěřitelný, inovativní program. Takže samozřejmě my tu máme dnes tyto produkty, ale už jenom pro 13 z vás. Už jenom pro 13 z vás a ještě tedy, a už jenom 12, ajajaj. A už se blížíme ke konci, já tu mám ještě jednu spokojenou zákazničku, která s námi chtěla dneska si popovídat, tak už si ji vytočíme a pojďme si tedy zkusit jí dovolat, snad to klapne a doufejme, že se spojíme. Takže čekáme.
1: Halo, halo.
0: Ano, dobrý den, Tereza z Kleno TV, u telefonu, neruším vás.
1: Ne, co jste volala dneska, ne?
0: Ano, já jsem vám volala, jestli si zavoláme, takže jsem se chtěla zeptat, jak jestli jste spokojená s tou naší masážní hlavicí, vlastně s tím sprchovým kartáčem, jestli vám to pomáhá a jaké z toho máte pocity?
1: No, tak já vám to řeknu, jo?
0: Ano.
1: Tak to je bezvadná věc. Dokud jsem to nepoznala, tak jsem nevěděla, že je to taková ohromná věc. To je bezvadný, já jsem sama, ano. Já jsem vdova a já si musím sama všecko dělat. Je. To mě tak pomohlo v mém životě, to mě usnadnilo život. To je bezvadný, má to 4 takový ty hlavice, ano. Já si nasadím tu nebo tu, jo, podle toho, podle potřeby. Je tam jedna drsnější, je tam jedna jemnější, podle toho, jestli chci nějakou trošku masáž, ano. Nebo jenom tak jenom opláchnout trošku. Je to bezvadná věc, já nevím, kdo to vymyslel, dala bych mu patent, všem bych to doporučila starým lidem i mladým, ano. Protože i mladí by našli v tom zalíbení a prostě jsou s tím moc spokojená a opravdu vyrábíte dál a co lidi šťastní jako já, tak.
0: Je, tak to mám radost, to je strašně hezká zpráva, tak jsem moc ráda za vaše slova i za doporučení vlastně ostatním a děkuji moc za váš čas a mějte se moc krásně, doufám tedy, že vám produkt bude sloužit dál a my budeme stále vyrábět takovéhle produkty. Ať máte radost.
1: Ano, vyrábět, je to moc dobrá věc. Tak.
0: Dobře, děkujeme vám, tak vám přeji nádherný den a mějte se moc hezky.

0: Zatím,
1: Taky mějte se
0: nashledanou.
1: pěkně. Nashledanou.
0: Nashledanou. Tak podívejte se, další doporučení, opravdu neuvěřitelné. Já mám tady z toho opravdu úsměv na tváři a prostě mi nejde dát dolů, protože mě to tak potěšilo. Opravdu já jsem šťastná, že tohle to je neuvěřitelné. Jediné, co je špatné, je, že teď je tady problém, že máme 9 možností posledních. Takže paní mluvila přesně i o hrubé hlavici a samozřejmě jenom 8. Takže takhle podívejte, úplně jednoduše, nevynakládám žádnou sílu. Je to na magnet, takže ono se nám to nádherně přicvakne. A vidíte, že jedním po otočením opravdu jsme tam zase zpátky s těmi hlavicemi. Máme 2 rychlosti, já vám to takhle tady přiblížím k mikrofonu. 1 potichu, 2 se zrychlila. Takže abyste to slyšeli a viděli, 2 rychlosti, takže samozřejmě začneme vždycky všichni rychlostí 1, aby jsme zjistili, jak to na nás funguje. A jak to samozřejmě je, ještě jednou ukážu, takhle se úplně jednoduše nabíjí. Tady máme vlastně ten nabíjecí kabel, který vy si tam zastrčíte a nabíjíte. Podívejte se, takže úplně jednoduše nabije se to, vyndá se to, nacvakne se zase tady ta nástavba, aby nám tam nenatekla voda a už můžeme používat. A samozřejmě tady vidíte opravdu všechny typy vlastně mytí, ať už je to tedy masáž, na kterou používáme ten štětinkový kartáč, exfoliace, což je na ty paty, to používáme vlastně ten tvrdý čistič, pak tu máme myč klasický, nebo tedy čistil. Čistič, to jsou tyto jemné štětinky a pak tu máme ještě tuto houbu, která právě nás tak hezky vlastně udělá nám takový ten wellness moment. Máme tady na krabici ještě popsané ty houby, takže tady se můžeme podívat. Soft scrubber znamená, že vlastně je to ultra jemňoučké, takové z mikroplastů, právě aby jsme lehce odstranili nečistoty. Pak tu máme tento štětinkový kartáč, je měkoučký a ten právě zase nám krásně vyčistí, co potřebujeme. Pak tu máme tuto Pemza houbu, která právě je na stvrdlé místa, paty, mozoly a vlastně tuto Lofa houbu, která krásně se nám hezky pomůže rozprostřít různé produkty, ať už shower gel nebo samozřejmě nějaký masážer. No a krásně si to můžeme využít, takže dnes tady máte tyto fantastické produkty pro nás. Dámy, já si myslím, že tady není co dodat. Já pořád jsem šťastná vlastně z těch dám, jaké opravdu zpětné vazby nám dali, takže jestli máte vnuky, vnučky, kteří se u vás sprchují, nebo třeba za vámi chodí teďka o prázdninách, uvidíte, budou mít z toho zábavu a bude je to bavit. Nejenom jsme slyšeli od paní, že sportovci, jestli máte vnuka, vnučku nebo dceru, ne samozřejmě syna, kteří sportují, tak krásně si tím udělají masáž po sportovním výkonu, nebo třeba v těhotenství, samozřejmě dámy, které už nedosáhnou tam, kam mají, také perfektní, úžasný tip na dárek. Paní říkala, že dokonce si zakoupila tento přístroj i 2x, takže což je úplně neuvěřitelné a což nás strašně těší. A od další paní jsme slyšeli zase, ať vyrábíme takovéhle věci, že je to fantastické. Takže samozřejmě nevyrábíme je my, je to firma Nuju, ale určitě budeme šířit radost dále a dále. Od toho tu bez tak jsme, takže samozřejmě samozřejmě jsme klesli na 5 a nabídka platí pouze do vyprodání zásob. Jestli se to vyprodá, tak samozřejmě se stane to, že už nebude možné si to koupit, protože se to vyprodá. Teď to tady je. Samozřejmě 30 dní máte garanci na vrácení peněz. No a samozřejmě dnes toho využijte. Takže to znamená, že když s tím nebudete spokojení, tak to můžete poslat zazpět, ale já si myslím, že toto se nestane, protože opravdu vidíte spoustu spokojených. Viděli jste, slyšeli jste, samozřejmě klidně nám pište, volejte, my jsme vděční za vaše odezvy a my jsme vděční právě za to, že si s námi nakupujete a že máme vaši důvěru. Takže pojďme do toho, ještě nám tady zbývá 5 kousků a za chviličku už se nám to může vyprodat. Takže dnešní promo nabídka se za mě fantasticky povedla, protože je to něco, co je určitě účinné. A hlavně to pomůže každému. A ta pomoc, to je důležité. Takže pojďme si všichni hezky pomoct, pojďme si všichni samozřejmě udělat radost a mít tak něco opravdu fantastického pro vaši pokožku a pro vaši pleť. Takže opravdu kartáč, který je jemňoučký, krásně, podívejte, jedním zmáčknutím a ono to čistí za vás a ono se to samo i hýbe, takže ono to opravdu je úplně jednoduché na používání. Stačí zmáčknout toto tlačítko, máme tu 2 rychlosti, rozjede se nám to a ještě jednou si ukážeme. Úplně jednoduše se vymění ty hlavice. Podívejte, nevynakládám žádnou sílu, pouze je, no to

kolem dokola, čtyři čistící hlavice. Máme tu toho rukojeť, která samozřejmě dosáhne kamkoliv daleko, je to water resistant, což znamená, že žádná voda nevadí na to a je to nabíjecí, takže perfektní. Dokonce i na aplikaci krému. Na aplikaci krému třeba můžeme použít tento. Tady do toho by se nám vsákl ten krém, ale tady to je plastové, takže tady to si dáte krém a klidně si namasírujete i záda krémem. Takže taková menší masáž, můžeme si to vyzkoušet, takhle prostě masírujete si vaši pokožku a jedete. A je to vlastně opravdu příjemné a hlavně to samo jezdí, takže vy vůbec nevynakládáte žádné úsilí, žádné samozřejmě námahy. Takže úplně jednoduše používáte, jednoduše tento kartáč samozřejmě vy použijte, jednoduše si ho s námi samozřejmě využijte, získejte a budete tak mít opravdu fantastický exfoliační produkt. Nebo nejen exfoliační, ale krásně čistící. Krásně vás samozřejmě tedy dnes hezky. Dnes vás hezky tedy zlepší vám prostě pocit celého toho koupání. Ale pozor, my už jsme klesli na trojku, linky jsou nadále volné, takže určitě pojďme do toho, protože teď je ten moment, teď se to vyplatí. Těhotenství, po sportu. Pojďme si zmínit, že dnes jsme měli tři produkty. Jmenovitě jsme měli Multilady, tam jsme měli možnost vybrat buď jeden balíček, 2+2, anebo 3+3 jako dárek. Dále jsme tu měli sádu s arganovým olejem. Samozřejmě sáda s arganovým olejem stále k dispozici. Tam máme shower gel, tělo, krém na tělo, body lotion, dokonce noční a denní krém. Takže pětidílná sada opravdu s marockým olejem německé kvality. A teď tu máme tento čistič, který samozřejmě už je tady pouze pro tři z vás. A doufám, že toho využijete opravdu každá, protože vy si to zasloužíte, dámy. Co si budeme? Co je lepší, než prostě bez námahy si užít koupel a bez námahy si užít samozřejmě nějakou opravdu parádu, masáž či cokoliv. Je to garantované. Dokonce jsme měli 4 spokojené zákaznice. 4. Nádherné. Takže to je přesně to, proč my to děláme. My máme radost, když vy máte radost. A samozřejmě dneska toho pojďte využít, protože za chviličku už se nám to tady může samozřejmě dát pryč. A gratulujeme samozřejmě paní Miroslavě z Hnojníka. Gratulujeme moc. Vlastičce z Pardubic také gratulujeme. Uršule z Lutína taky gratulujeme. Martičce z Lovčic taky. Zdravíme i na Slovensko paní Julii z Bratislavy. Takže dámy, podívejte se, spokojené zákazničky. Brat Emily z Pezinova. Z Pezinoku. A samozřejmě toto jsou naše pozdravy, takže i my vás zdravíme. Zdravíme i dámy na Slovensku, jak jsem říkala, tak moc vás zdravím. Určitě jste udělali speciální tedy věc, že jste si zakoupili toto. A pojďme na to, moje milé dámy. Máme tady bohužel 5 minutek, které nás zbývají na tuto show, takže 5 minutek, kdy si můžete využít tuto neuvěřitelnou příležitost. Všechno je dostupné, posledních 5 minut a pak všechno zmizí. Takže vy utíkejte k to vašemu telefonu, nepřemýšlíme dlouho, ne. A máme tady telefonní číslo, startujeme časomíru, odstartováno. Takže pojďte na to, já si myslím, že každá z vás si zaslouží a pánové, tohle není rozhodně pouze pro dámy. Vemte si, přijdete třeba z práce, nebo dobře, nemusíte, prostě jste v důchodu, už vás něco třeba, jste prostě jen pracovali na zahradě, strávili jste druhý den venku. A co chcete teď? Teď přeci chcete mít perfektní tedy relaxaci. No a nechcete jít na masáž, protože to stojí spoustu peněz. Nechcete samozřejmě někam docházet, chcete už být doma, ale chcete si dopřát ten zážitek právě z toho spa. No, tak podívejte, mám pro vás řešení. Nuju, když to zakoupíte, určitě budete spokojení jako s naše spokojené dámy. Já si myslím, že tady opravdu nemusíme vysvětlovat, jestli je to pro dámy nebo pro pány. Takže ještě jednou, tady vzadu krásně odendáme rukojeť. Tady si úplně jednoduše zasadíme vlastně tento káblík. Máme doma všichni ty konektory, ty se používají teďka na nabíječky, takže tam si
píchneme tuto část, nabíjíme. To je jedna věc. Takže nejdříve si před použitím nabijeme. Nevíme, v jakém to přijede stavu, jestli nabité, ale spíš bych první nabila. A další. Nasadíme tam ten nástavec. Takže vybereme si třeba, že chceme trošičku ten masážní efekt, tak si nasažíme tuto nástavu.

0: A samozřejmě díky tomu jenom jedno zmáčkneme a ono se to rozjede. Takže podívejte se, už se to točí, už se to jede, otáčí se to ve směru 360. To je jedna. Vlastně ten efekt byl celkový a lepší, opět masírujeme a pak zase vypne. Sílu. Takže vezmeme si například třeba tady odstraňovač těch vlastně stvrdlých kůží, bemzu, která je na paty, která je samozřejmě na různé kůží oka, na různé samozřejmě tedy tvrdší kůži odumřelou. A právě je to i exfoliace, takže můžete si tím samozřejmě přejet jakoukoliv část. My máme další nástavec, který je tenhle ten růžový, který je silikonový. A tady jsem se na krabičce dočetla, že ten můžete používat i na roztírání krému. Nebo právě třeba tím záda si chceme namasírovat a právě použijeme tedy tento nástavec plastový, který nám ten krém nesežere, vlastně jako tyhle ty houbičky, a krásně si tím můžeme udělat i masáž s krémem. A pak tu máme tu houba samozřejmě, lufa houba, fantastický vynález na čištění. Tady ty všechny čtyři hlavice jsou tady přichystány a tyto čtyři hlavice jsou součástí balení, takže tady vůbec se nemusíte obávat, jestli ty hlavice dostanete, jsou tam. Je to opravdu inovativní produkt, myslím si, že každý, kdo ho vyzkouší, nebude chtít jinak. Slyšeli jste naše dámy, samozřejmě, že tam dokonce se staly i věci, že vnoučata kvůli tomuto kartáči se těší k babičce, což si myslím, že taky je vlastně super, takže můžeme vnoučata samozřejmě krásně s námi hezky potom přivítat ve sprše a oni budou rádi, že máte takovýhle produkt a budou se kvůli tomu chodit k vám mít. Takže když se to nabíjí, tak se rozsvítí červené světelko, které právě vidíte, potom se zhasne, pak je nabíjení u konce. No a úplně jednoduše, vy si takhle hezky drhnete a máte krásnou pokožku, hladkou, hebkou, jemnou. Nemusíte se ohýbat, nemusíte samozřejmě různě dělat nějaké psí kusy k tomu, abyste se dostali právě na ty záda, třeba například, které nás můžou bolet. Takže bolet, masáž, různě promasírujeme, samozřejmě odumřelé buňky odstraníme, například právě, ať už můžeme si použít i masáž na různé součásti těla, lokty, ramena, kolena, paty, vlastně všechno. Takže součástí balení je toto všechno. Jeden nástavec, druhý, třetí, čtvrtý, ale, pozor, jedna jediná možnost, šup, pojďme na to, teď to tady je. Teď je ten moment, krásně si samozřejmě uděláte radost, nejen vy, úžasný tip na dárek. Ano, kdyby náhodou. Takže ještě jednou připomenu. Měli jsme tu dnes multilady, můžete doplnit své zásoby, stále volejte o produkt, o multivitamíny multilady, myslím si, že všichni je znáte. Sada s arganovým olejem, která byla ať už tedy na suchou pokožku, vlasy, měli jsme tam krém denní, noční, krém na tělo, shower gel a body lotion, takže vlastně je to úplně všechno. A teď tu máme tento čistič, ale my už končíme s vysíláním, takže houkají nám sirény, což už je pro nás kritické. Samozřejmě teď ještě vemte telefon nebo dokončete své rezervace, jelikož my se musíme rozloučit. Takže dámy a pánové, my se s vámi ale jdeme rozloučit. Mějte se krásně, já se s vámi loučím. Užijte si dnešní den. Děkuji ještě jednou moc dámám za spokojené feedbacky, moc mě to potěšilo a opatrně na sebe. Mějte se hezky. Na viděnou.
1: Ale teď, v tuto chvíli je čas na naši promo nabídku. Takže pojďme na naše video, kde tedy se dovíte všechny důležité přednosti tohoto přístroje.
2: Jsme schopni udělat téměř cokoliv pro krásné nohy. Trhání, holení, stříhání, dokonce i pálení. Nyní je tu ale nový milník v odstraňování chloupků. Amazing Legs od Wellformu. Naše hypoalergenní 18-karátové pozlacené hlavice bezbolestně odstraní veškeré nežádoucí chloupky pro nádherné, úchvatné nohy kdykoliv a kdekoliv. Žádná voda, žádné mýdlo a žádné krémy nejsou potřeba. Použijte ho na gauči, v kanceláři, na dovolené nebo dokonce ve vašem autě. Můžete mít hedvábně hladké nohy bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Už žádné pupínky po holení, žádné škrábance, žádné říznutí. Wellform Amazing Legs je naprosto bezbolestný. Podívejte se, ani tento balónek nepraskne. protože je tak jemný a bezpečný na dotek. Můžete to dělat dokonce i se zavázanýma očima. To je úžasné. Tyto dynamické kruhové hlavice plují a dokonale se přizpůsobují každé křivce. Ideální pro citlivé oblasti, jako jsou kotníky, holeně nebo kolena. Přesto jsou výkonné i pro ty nejsilnější a nejhrubší chloupky. Tajemství spočívá v naší nejmodernější oscilační technologii, která jemně odstraňuje chloupky s nanopřesností a z jakéhokoliv směru. Amazing Legs má ergonomický design, který perfektně padne do dlaně pro vynikající kontrolu. A dokonce má vestavěné LED světla, což usnadňuje a zrychluje vidění a odstraňování nežádoucích chloupků. Navíc je plně dobíjecí, takže nepotřebujete drahé baterie, které musíte stále dokola vyměňovat. Velform Amazing Legs zachrání situaci díky rychlým úpravám na cestách. Takže ať už jste kdekoliv, vaše nohy budou mít sexy, dokonale hladký lesk. Rozlučte se s říznutími, škrábanci a pupínky po holení a přivítejte krásnou, dětsky hebkou pokožku.
1: Hedvábné nohy bez škrábanců, milé dámy, bez zapomenutých chloupků. Já si myslím, že to je absolutně hit. A je to opravdu největší hit pro letošní léto. Za chvilinku si ho ukážeme tady u nás ve studiu, ale pojďme si shrnout informace a pojďme si tedy říci, proč právě vyzkoušet pořídit si tento úžasný přístroj. Přátelé, tak to známe. Mnozí třeba už jsme v pokročilejším věku, naše oči už nám tolik neslouží a mnohdy přehlédneme opravdu některé chloupky, ať už na nohou, pod paždí, kolem bikin, v oblasti bikin. Samozřejmě tady všude na léto potřebujeme být perfektně upravené, ale můžete využívat také v oblasti kolem úst. Často tedy se objednáváme také do kosmetických salonů, objednáváme se tu na ty bolestivé epilace, no a někdy některé přístroje nebo taková ta klasická holítka způsobují nejenom řezné rány a škrábance, ale ještě velmi alergické reakce. Popáleniny, podráždění, depilace voskem, také velice bolestivá záležitost, které podráždí naši pokožku. To všechno s holením vytváří opravdu problémy a velice nám to znepříjemňuje život. Zvláště potom v létě, kdy chceme skutečně vypadat a cítit se dobře. Takže přátelé, všechno toto vyžaduje častou údržbu, samozřejmě častěji, čím častěji holíme, tím častěji se k tomu musíme vracet. Ovšem dnes přicházíme s tímto fantastickým pomocníkem Velform, Velform Amazing Legs, což je perfektní odstraňovač chloupků pro menší i větší plochy i pro ty nejcitlivější oblasti. Technologie mikrooscilace je použita pro bezbolestné odstranění opravdu všech chloupků. Máte tu 4 vibrační hlavy s velmi rychlým pohybem, tam i zpět krouživým pohybem, díky čemuž tedy opravdu i ty nejjemnější chloupky budou fantasticky odstraněny. Těmto hlavicím se říká takzvané plavecké hlavice a přizpůsobí se tedy absolutně každé křivce, každému záhybu, se kterým běžně míváme problémy a právě na těchto místech ty škrábance a řezné rány vždycky vznikají. Je tu také vestavěná exfoliace, no a tento přístroj tedy je určen speciálně pro nohy, paže, ale můžete tedy skutečně i kolem úst, i tam, kde je ta pokožka citlivější, nebo právě v oblasti kolem bikin. Tak. A dámy a pánové, co je ještě fantastická záležitost? LED světla. Protože právě, že máme nedostatečné světlo, spousta chloupků unikne naší pozornosti, pak na sluníčku je, teď to najednou objevíme a co teď. Takže tato světla fungují, abyste snadno viděli opravdu i ty jemnější chloupky a tady mohli si poradit i s nimi. Tento přístroj je přenosný, lehoučký a opravdu naučíme se s ním zacházet velmi rychle. Když si to shrneme, jaké jsou tedy jeho funkce? Bezbolestné odstranění chloupků. Plovoucí hlavice, které navíc jsou tedy pozlacené 18-karátovým zlatem. To znamená, že tento přístroj je hypoalergenní pro všechny typy pokožky. Nemusíte se bát takových těch klasických podráždění. Je to úžasný ergonomický design, který se skvěle drží, skvěle je také dobíjecí, to znamená, že šetříme přírodu, může vám vydržet už opravdu na velmi dlouho, ne-li na celý život. LED světla zabudovaná přímo do přístroje je bezpečný pro všechny typy platě. No a plovoucí hlavice, které se krásně přizpůsobí každé křivce. Takže to všechno v tomto přístroji získáváte. No a pojďme si to srovnat. Jaké jsou tedy úžasné nohy z Velform oproti tedy klasickým holícím strojkům, které jsou běžně dostupné. Takže úroveň bolesti u tedy normálních dámských holících strojků můžeme si způsobit řezné rány a nebo tedy podráždění kůže. S Velformem je naprosto bezbolestný a minimální tedy reakce, ne-li mizivá. Takže žádné takové ty pupínky vyskákané, nic takového, svědivé vyrážky, opravdu nic, ničeho se nemusíte bát. Funkce exfoliace, no samozřejmě u běžných holicích strojků absolutně neexistuje. A ano, přímo toto je vestavěno. To znamená, že ty odumřelé kožní buňky, které už nám k ničemu neslouží, taktéž tedy s tímto přístrojem odstraníme. Potřebný krém na holení. Na Velform nepotřebujete nic. Jenom klidně suché nohy, krásně tímto přístrojem vyholíte do hladka a opravdu i vaše pokožka se bude cítit velmi lehce a velmi svěže. Kdežto u klasických holicích strojků tento krém určitě potřebujete. Přenosnost. Je to velmi kompaktní zařízení. Velform je opravdu velice lehoučký, krásně ergonomický design, tedy úžasně se drží v ruce, navíc se snadno ovládá. No a pokud máte normální klasický holicí strojek, tak opravdu k němu většinou jsou takové těžší a ještě k němu právě potřebujete mít sebou ten krém nebo tu holicí pěnu. No a co se týče dlouhodobých nákladů, tak pochopitelně klasické strojky po pár použitích můžete rovnou vyhodit, takže musíte koupit znovu, nebo taková ta plastová holítka samozřejmě také vyhazujeme na jedno použití a tak dále, kdežto tento přístroj je opravdu opakovaně použitelný, snadno se čistí, všechno si to tady ukážeme, takže tady vidíte, že jednoznačná volba padá na tento úžasný Velform holící přístroj, protože je to inovace, má všechno, co bychom si mohli my ženy přát pro to, aby jsme se v létě cítili báječně, skvěle, aby jsme všechno vyřešili rychle. Znáte to, já vždycky se k tomu odhodlávám dlouho dopředu, protože trávíme v koupelnách hodiny a stejně ještě dokonalé to není a pak sluníčko odhalí právě ty problematické třeba partie, ty části, kde jsme opravdu se nám nepodařilo oholit pokožku tak, jak bychom si přáli. Takže celé balení Velform Amazing Lex obsahuje tedy tento přístroj, čistící kartáček, USB nabíječku, jednak kabel, jednak tedy zástrčku, no a také tedy cestovní tašku. Takže toto je obsah balení, který si získáváte dnes každý a každá, kdo si o něj za chviličku budete moci začít volat. A tady už jasný důkaz, jak skvěle to funguje a jak to vypadá před použitím tedy Velform holícího přístroje a po použití jenom hladoučké, hebonké, sametové, tedy nohy, ale pochopitelně můžete i ruce, podpaždí, kolem úst, zkrátka tam, kde chcete opravdu mít pokožku vyhlnou do hladka a chcete, aby to hlavně bylo také bezbolestné a žádné tedy alergické nebo podrážděné reakce vaší pokožky. To si můžete skutečně s tímto přístrojem absolutně senzačně dopřát. Tak milé dámy, co mu říkáte? Já myslím, že to je úplně snová záležitost, něco, co hlavně na trhu běžně dostupné opravdu není, takže takto, aniž byste se objednávali do nějakých salonů, takto si můžete tento přístroj tedy získat právě dnes u nás. Já musím říci, že pro mě je to naprostá premiéra, takže já jsem úplně nadšená společně s vámi, milé dámy. A teď si ukážeme, jak to funguje. 4x až rychlejší a výkonnější než klasické holící strojky. Hlavně se mi líbí, jak je vytvořen. Opravdu velice lehoulinký. Tady vidíte 4 tedy hlavice, které se krásně otáčí. Jsou potažené 18-karátovým zlatem. Máte na nich tento kryt, ten je potřeba samozřejmě samozřejmě odstranit. V této části strojku je potom zdířka právě na dobíjecí kabel, který je součástí každého balení, takže jenom takto zastrčíte, vsunete do zásuvky, dobijete si a pak na mnoho a mnoho hodin opět vám vydrží. Na horní straně potom vidíte jediné tlačítko, kterým se ovládá. No a přátelé, teď už slyšíte ten zvuk, slyšíte ten zvuk, když se spustí.

0: cíti, jak to tedy takto bzučí. No a přátelé, už všechno nám funguje. Vidíte, jak rychle se otáčí, že z dálky vůbec ani nebylo vidět, ale je to tak velká, velká rychlost, otáčivý pohyb, který každý, i ten nejjemnější chloupek tedy skutečně odstraní. No a potom po užití jenom takto jednoduše odmontujete, očistíte a máte zase připraveno na další použití. To je všechno, přátelé. I kartáček tedy na vyčištění, všechno tedy je součástí balení Velfor. Tady Amazing Lex. Takže milé dámy, milí pánové, je to tady, už vás déle napínat nebudeme. Toto všechno si od nás dnes tedy získáváte a 75 možností, což je absolutně senzační záležitost. No a přátelé, pojďme se teď podívat, jaká bude částka. Doporučená cena je už teď fantastická, 1359 korun. Dobijete a můžete používat nekonečně mnoho. Můžete mít v kabelce, pořád u sebe, nenápadná záležitost. Takže přátelé, já si myslím, že u nás to jde lépe. Co říkáte? Že my vždycky, když něco tak senzačního, něco, co využijete, léto, celé léto, budete si říkat, wow, ještě, že jsem si ho pořídila, no tak je to senzační. Dokonce pod 1000 korun, 980 korun. Přátelé, ruku na srdce, kolik jsme kdy utratili, ať už za tedy objednání se do kosmetického salonu na nepříjemnou bolestivou epilaci, depilaci, přátelé, je to tedy už jenom tedy třeba kolem rtů, to taky velmi, velmi bolí, pochopitelně. Přátelé, pro mě to je opravdu osobní hygienický přístroj. Takže já bych to se nedělila s nikým dalším. Proto tedy tato částka, abyste se nemuseli právě o ně dělit, aby vám na ně nikdo nechodil, abyste je měli jenom pro sebe. Tak přátelé, 3 ještě momenty, než se to všechno spustí, protože já si myslím, že dnes bude vyprodáno. 75 nemůže stačit pro vás, pro dceru, pro neteř, pro vnučku, pro milí pánové, pro vaše partnerky. Takže na koho teď myslíte? Už točte číslo 226 226 248, ale nejdřív myslete, milé dámy, především na sebe, protože ještě jeden moment a startujeme právě teď, takže teď už volejte. Přátelé, teď už volejte, no a pojďme se ještě jednou podívat, jak senzačně byl promyšlen, vymyšlen tento jedinečný pomocník, se kterým už se nebudete chtít ani už nemusíte nikdy loučit, když si ho právě teď pořídíte. Jediné tlačítko, čili velmi snadný způsob ovládání, podívejte se krásně, vám tedy takto padne do ruky, je opravdu velice lehoulinký, velice lehoulinký, potažený 18-karátovým zlatem, všechny 4 hlavice a přátelé, důležitá informace, automatický systém zprovozněn, což je úžasné, protože nemusíte tedy čekat na telefonické spojení, ale můžete si i přes tento systém zamluvit Velform přístrojů, kolik jich tedy chcete, protože takováto šance zase hodně dlouho nemusí tedy přijít. Já vám říkám, pro mě je to absolutní premiéra, ze které jsem naprosto nadšená. Všechno krásně funguje, rychle. Máte všechno, co byste si mohli představit a přát, čili tedy kartáček na čištění těchto zlatých pozlacených hlavic. Máte tu i připojovací kabel se zástrčkou, čili krásně i rozpojíte ty hlavice, odděláte z přístroje, můžete omýt i vodou, necháte uschnout, máte na ně i kryt ochranný, vložíte do kabelky, máte na cesty neustále při sobě, protože teď v létě pořád se nám to děje, že vždycky najednou někde, ať už tedy pod nosem, kolem úst, ať už v podpaždí, ať už právě na nohou, které chceme, aby byly opravdu hladoučké, aby nebyly podrážděné, že se tam čas od času, nebo ten sluneční paprsek nám odhalí nějaký ten chloupek, který našemu zraku unikl. Proto tento přístroj má i zabudované LED světlo, které krásně Pokud jste v příšeří nebo někde, kde opravdu nemáte to dostatečné osvětlení, tak byste dobře na tu ošetřovanou oblast tedy viděli a opravdu, abyste si poradili i s těmi problematickými partiemi, těmi záhyby kolena, podkoleny, kolem kotníků. No, tam to někdy hodně, hodně bolí, protože se tam pořežeme, poškrábeme tím, jak ty klasická holítka, ty holící přístroje opravdu nedostatečně tam tedy opravdu dosáhnou. A podívejte se tady za pár vteřin, jemnost, hladkost a perfekce a dokonalost. No a jakmile přestane fungovat, jenom tak to jednoduše dobijete, jak jste zvyklí dobijet svůj telefon. A protože dokonce i zástrčku tady máte, tak ani to nemusíte řešit. A opravdu kdekoliv, vidíte, že tady dáma i v restauraci rychle najednou zjistila, že je potřeba něco doladit, tak doladila. Vy si samozřejmě můžete odběhnout, odskočit si. A kdekoliv to budete potřebovat, tak svůj Wellform tedy využít naplno. No a přátelé, my samozřejmě každý tedy využíváme takových přístrojů úplně jinak. Ale tady podívejte se, jak jednoduše, snadno, jemně se používá tento přístroj. A opravdu je to takové to rychlé upravení se. Skutečně, když najednou zjistíte, že někde něco není tak, jak má, tak to krásně, jednoduše a bezbolestně. To se mně líbí, přátelé. A opravdu jsou to takové ty hygienické přístroje, které nezdílíme. I ta klasická holítka nezdílíme, každý máme to svoje. Samozřejmě si ho chráníme, čistíme. No a proto tedy, abyste se nemuseli dělit ani o tyto úžasné pomocníky. Proto tady dnes jsme se dostali na tuto fantastickou částku. A když si uvědomíme, jak i ta nejklasičtější holítka, že dnes prakticky třeba 3 holítka máte, já nevím, za kolem 300 až do 500 korun. Když chcete opravdu ne takovou tu úplně příšernou kvalitu, ale chcete trošku lepší kvalitu, tak opravdu kolem 500 korun můžete zaplatit za klasická plastová, která použijete párkrát a můžete je zase vyhodit. Ale toto je přístroj, který byl chytře vymyšlen, navíc skvěle funguje, je hypoalergenní díky té vrstvě 18-karátového zlata. Po použití krásně jednoduše odstraníte, opláchnete, no a máte zase všecko připraveno na další použití. V případě, že cestujete, ještě nezapomeňte na ochranný kryt. No a takovýmto jedním tlačítkem v té horní části se snadno a rychle ovládá. Můžeme si to tu ještě jednou pustit, ať slyšíte i ten zvuk. Když se všechny 4 hlavice naplno tedy rozběhnou, přátelé, a je to obrovská rychlost, je až 4x tedy silnější než klasické holící strojky. Pak zase vypnete, no a tady právě v tomto místě je zdířka na dobíjecí kabel v případě, že přestane fungovat, takže připojíte do zásuvky, máte tu i zástrčku, která je součástí balení a máte tu i čistící kartáček. Tak přátelé, pokud jste se před chvilkou nemohli dovolat, tak teď se nám náš jeden agent nebo agentka se nám uvolnili, takže teď to vyzkoušejte znovu, přátelé, a nebo stále máte k dispozici automatický systém, protože hodně z vás opravdu si zamlouvá Wellform skutečně i vícerokrát a dobře děláte, přátelé. To už máte prakticky na celý život tento přístroj, protože se snadno a jednoduše dobíjí, tak jak jste zvyklí svůj telefon, tedy si dobijete i svůj Wellform. No a přátelé, my opravdu nevíme, kdy znovu tento největší hit letní sezóny bude zase k dispozici, jestli vůbec. Takže dámy a pánové, já myslím, že to můžete krásně využít vy, pánové, jako dárek. No a vy, milé dámy, absolutní nezbytnost. To je samozřejmě něco, co potřebujeme všechny. No a aby to bylo bezbolestné, aby to bylo rychlé, aby jsme s tím ztráceli co nejméně času a aby to bylo efektní, tak to je přesně on. Teď ještě pro 9 z vás, ať už se dovoláte, nebo využijete automatický systém, Ještě 9 šancí, které jsou tu k dispozici, přátelé. Jedinečný pomocník pro dokonalé oholení vaší pokožky bez podráždění, bez škrábanců, řezných ran, bez opravdu toho, aby některá místa na vaši, ať už je to na vašich nohou, v podpaždí, kolem úst nebo v oblasti kolem bikin, aby byla zůstala nedokonalá, neoholená dobře. To se vám tedy tady s tímto úžasným přístrojem nestane. A podívejte se, i LED světlo, které je chytře zabudováno, protože právě světlo bývá ten problém, že nevidíme všechny chloubky, no a potom na sluníčku to zase vidět je a to nám způsobí nepříjemné pocity. Takže přátelé, jednoduše, rychle, prakticky kdekoliv můžete vyřešit, protože je lehoulinký, je opravdu fantasticky tvarovaný, ergonomicky, takže vám bezvadně padne do ruky, snadno se ovládá a nesmírně výkonný. Čili skutečně hodíte do kabelky a máte ho sebou i na cesty. A ještě jednou se pojďme podívat i u nás ve studiu pro vás všechny, kdo jste se k nám připojili třeba právě až teď. Ještě i vy máte šanci si jej získat. Ještě vám ukážu, že je opravdu malý, krásně tedy vytvořený, opravdu úplně lehoulinký. No a tady v těchto místech tady jsou LED světla, takže z každé strany máme tu 4 hlavice, kterým se říká plovoucí, protože se pohybují tam a zpět velmi rychlým tedy pohybem. Můžeme si to tady zase znovu ukázat. Vidíte, jak spustíte, rozsvítí se hned světlo automaticky. Hlavice se roztočí, jsou potažené 18-karátovým zlatem, tak, aby právě ty podrážděné reakce pokožky byly eliminovány. Dokonce je tu systém, tedy exfoliace, to znamená zbavování se těch mrtvých buněk kožních, které často nám na pokožce ještě zůstávají a zbytečně ji zatěžují a znečišťují. No a přátelé, v případě, že už nebudete používat, dáte tedy ochranný nástavec a v případě, že nefunguje, krásně si jednoduše připojíte do zásuvky a dobijete si zase na spoustu a spoustu dalších hodin a dalších ošetření. Můžete používat tedy skutečně na jakoukoliv oblast vašeho těla, pochopitelně největší efekt a hlavně nejvíce času vám ušetří při ošetření vašich nohou. Milé dámy, všechny to známe, každá používáme něco jiného. No a teď už nebudete chtít jinak. Tento se stane vaším stínem, stane se vaším doprovodem, vaším perfektním a dokonalým pomocníkem, tak, abyste se vždycky cítila a také vypadala, jak se říká, jako ze škatulky. Takže opravdu upravené a spokojené, dobře se budete cítit. No a přátelé, protože je důležité, aby tyto přístroje opravdu byly vždycky pro každého z nás, zvláště pro vás se senzitivní pokožkou, nebudete se chtít o ně dělit. No ale často se stane, že právě naše třeba dcery můžou přijít a říct, jo, mami, co to máš, to je super, můžu to vyzkoušet. Ne, nemůžeš, protože jsem ti koupila tvůj. Přesně tak si můžete poradit i s touto situací, protože ještě 6 možností, které je možné využít a buď to přes automatický systém, a nebo ještě stále můžete samozřejmě vyzkoušet, pokud dáváte přednost klasice telefonnímu kontaktu, ještě stále 226 226 248. Teď máme momentálně volné. Máme volné některé tedy z našich kolegů či kolegyň, takže můžete teď znovu volat. A přátelé, 980 korun je absolutně úžasná částka, protože už ho máte na pořád. A na letošní léto tedy spolu opravdu nezapomeneme. Ale ještě 5 těchto úžasných chytrých mašinek je tu k dispozici. A pro vás, kdo jste tu nebyli, pojďte se podívat společně se mnou ještě jednou na video, kde se vše krásně vysvětluje.
1: Jsme schopni udělat téměř cokoliv pro krásné nohy. Trhání, holení, stříhání, dokonce i pálení. Nyní je tu ale nový milník v odstraňování chloubků. Amazing Legs od Wellformu. Naše hypoalergenní 18-karátové pozlacené hlavice bezbolestně odstraní veškeré nežádoucí chloubky pro nádherné, úchvatné nohy kdykoliv a kdekoliv. Žádná voda, žádné mýdlo a žádné krémy nejsou potřeba. Použijte ho na gauči, v kanceláři, na dovolené nebo dokonce ve vašem autě. Můžete mít hedvábně hladké nohy bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Už žádné pupínky po holení, žádné škrábance, žádné říznutí. Wellform Amazing Lex je naprosto bezbolestný. Podívejte se, ani tento balónek nepraskne, protože je tak jemný a bezpečný na dotek. Můžete to dělat dokonce i se zavázanýma očima. To je úžasné. Tyto dynamické kruhové hlavice plují a dokonale se přizpůsobují každé křivce. Ideální pro citlivé oblasti, jako jsou kotníky, holeně nebo kolena. Přesto jsou výkonné i pro ty nejsilnější a nejhrubší chloupky. Tajemství spočívá v naší nejmodernější oscilační technologii, která jemně odstraňuje chloupky s nanopřesností a z jakéhokoliv směru. Amazing Lex má ergonomický design, který perfektně padne do dlaně pro vynikající kontrolu. A dokonce má vestavěné LED světla, což usnadňuje a zrychluje vidění a odstraňování nežádoucích chloupků. Navíc je plně dobíjecí, takže nepotřebujete drahé baterie, které musíte stále dokola vyměňovat. Wellform Amazing Lex zachrání situaci díky

0: rychlým úpravám na cestách. Takže ať už jste kdekoliv, vaše nohy budou mít sexy, dokonale hladký lesk. Rozlučte se s říznutími, škrábanci a pupínky po holení a přivítejte krásnou, dětsky hebkou pokožku.
1: Přátelé, já myslím, že to je absolutně sen každé dámy, každé ženy, bez rozdílu věku, protože opravdu tady snadno, pohodlně se usaďte, užijte si to, možná, že si to i užijete. Konečně to, co většinou je spojeno s takovými neúplně příjemnými pocity. Já jsem se zrovna nedávno tak řízla v té kolenní jamce, znáte to, to jsou ty problémové partie. Takže přátelé, pro vaše jednodušší, spokojenější léto a krásné hladunké nohy, no a veškeré oblasti těla, kde budete chtít Wellform využít. A startujeme poslední 3 minutky, které zbývají do konce tedy pořadu, než potom předám slovo. No a přátelé, už jenom 2 poslední možnosti, které tu máme. A v tuto chvíli můžete tedy buď si o ně zavolat, a nebo tedy využijete automatický systém. Mnoho z vás využilo alespoň 2 přístroje, si zamluvilo a dobře děláte, přátelé, samozřejmě z hygienických důvodů, a taky z toho, že je pořád chcete mít u sebe a pořád se o ně nechcete dělit, pak se to postrácí a tak dále, známe to, přátelé. Takže tady v jednom balení tedy si opravdu získáváte tento perfektně promyšlený, vymyšlený přístroj, který je navíc nesmírně hladěnký, 4 plovoucí hlavice, které jsou potažené 18-karátovým zlatem. To je právě to, proč nevzniká podráždění, pokožky, opravdu žádné nepříjemné alergické reakce. Čili pro i osoby, kdo máte opravdu velmi takovou tou jemňonkou pokožku, tak skutečně vyzkoušejte, protože to stojí za to. 980 korun si myslím, že je úchvatná částka. No a že tedy opravdu můžete si dopřát jednak pro sebe a potom i pro vaše blízké. Tady v tomto místě se tedy dobíjí v případě, že přestane fungovat. No a přátelé, 1 poslední šance. Tak to byla obrovská rychlost. 75 možností na začátku. Tady je tedy tlačítko, kterým se vše spouští. V případě, že už tedy nebudete používat, můžete krásně odejmout hlavici, krásně ji opláchnout vodou. Máte připraveno na příští používání. Všechno zapadá, ochranný kryt tedy, a můžete vyrazit i na cesty. Pořád mít neustále při sobě v kabelce, je opravdu lehoulinky, krásně se vám tam vejde a nemusíte ani myslet na dobíjecí kabely, USB kabel je součástí, stejně tak i zástrčka a i čistící kartáček na ty jemňouké chloupky, které by se v hlavicích mohly usadit. 1 poslední možnost, 1 poslední příležitost, já si myslím, že dnes budou všechny možnosti vyčerpány, divila bych se, kdyby tomu tak nebylo, protože přátelé, toto jsou přesně ty přístroje, které nám tak usnadňují život, že už si to potom bez nich nedokážeme ani představit a vůbec si říkáme, jak jsme bez nich mohli vůbec žít. Když to jde bezbolestně, efektně, rychle a jemně, no tak to je naprostá dokonalost. A věřím, že i vaše odezvy těch z vás, kdo je vyzkoušíte poprvé, že budou skvělé a už se na to moc těším. Určitě nám tady dejte vědět. Přátelé, posledních pár vteřin, za malou chvilinku musím předat slovo. Takže určitě si to nenechte ujít. Srdečně gratuluji všem, kdo jste se k nám dnes připojili.

erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
1: Nádhera.
2: Díky, kámo.
1: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
5: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například elegantní postelový rám za pouhých 9000 korun, sleva 25%. Nebo šatní skříň za pouhých 3250 korun. Stejně skvělá cena každý den. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
7: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
6: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
8: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
9: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
10: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
11: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
12: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
13: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
14: Trápilo mě svědění a pálení.
15: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
13: Dokonce i sex se stal bolestivým.
16: Vagisan zafungoval okamžitě.
13: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
15: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
17: Dny Marianne. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown. Nyní se slevou.
18: To dělám lososový květ a objednám.
17: Datart.
19: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze s Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
20: V Tetě je extravárka slev. 2+1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
21: Veselý úsměv oranžový dráček. Přiletěl k nám nový dráček.
22: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
21: Jo!
22: Hledejte v trafikách.
23: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
0: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
4: Očko tě zve do kina.
24: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
25: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
26: No, páni.
25: Existuje?
27: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
28: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Flexa, Akučka a ta...
3: Křoviňák.
2: Klepeta.
4: V Uneobi vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
6: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
7: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
8: Objednejte si Háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
9: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
10: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
11: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
13: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
14: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
15: Dny Merien. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown, nyní se slevou.
16: To dělám lososový květ a objednám.
15: Datart.
17: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
18: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
19: Nulka.
20: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
21: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
22: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
23: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
22: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
23: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
22: Tak to dáme do grafiky, jo?
0: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
1: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
3: Já ti nevím.
19: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
24: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
19: Dobrý den. Jste tu dlouho?
24: Už přes 20 let.
20: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
25: Nevezený úsměv oranžový fráček. Přiletěl k nám nový dráček.
26: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
25: Jo!
26: Hledejte v trafikách.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun. A Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
5: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
6: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
5: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
9: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
8: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
10: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
11: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
12: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
13: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůně domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
14: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
15: Dny Marian. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
16: To dělám lososový květ a objednám.
15: Datart.
17: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
18: Trápilo mě svědění a pálení.
19: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
17: Dokonce i sex se stal bolestivým.
6: Vagisan zafungoval okamžitě.
17: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
19: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
10: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
8: Veselý úsměv oranžový dráček. Přiletěl k nám nový dráček.
7: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
8: Jo!
7: Hledejte v trafikách.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
2: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
13: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba.
1: Ryzí pivo z hor.
15: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blýsknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
9: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku, je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši taky kostem.

ich selber wohl nicht so nett. Это с тобой, Водосити, Петя.

0: tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
1: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
3: Ano.
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
7: Flexa a kučka a ta...
8: Křoviňák.
7: Klepeta.
9: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
10: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. HT dveře a máte klid.
11: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
12: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
13: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
14: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
15: Veselý úsměv oranžový dráček. Přiletěl k nám nový dráček.
16: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
15: Jo!
16: Hledejte v trafikách.
17: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
18: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
3: Jdu si dát pauzu.
7: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
12: Dny Marian. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
5: To dělám lososový květ a objednám.
12: Datart.
2: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
20: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
21: Trápilo mě svědění a pálení. Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
20: Dokonce i sex se stal bolestivým.
22: Vagisan zafungoval okamžitě.
20: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
21: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
23: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. silná jako bík.
0: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
1: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun. A Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
4: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například pohodlné křeslo za pouhých 1300 korun, sleva 65%. Nebo prostorná pohovka za pouhých 13 500 korun, sleva 25%. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu.

0: Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
1: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
2: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
1: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze z Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
6: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
7: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
8: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
9: Trápilo mě svědění a pálení.
10: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
8: Dokonce i sex se stal bolestivým.
11: Vagisan zafungoval okamžitě.
8: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
10: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
12: Síla zprotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
13: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
14: Dny Marianne. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
15: To dělám lososový květ a objednám.
14: Datart.
16: Veselý úsměv oranžový dráček. Přiletěl k nám nový dráček.
17: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
16: Jo!
17: Hledejte v trafikách.
18: V Tetě je extravárka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.